Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz

0: Radio City Brno.
1: Zlepši si náladu.
2: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: Hit Radio City Brno.
1: Pistolej.

0: slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
1: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
2: Jen v Brnokaru. Palackého třída 155. Brnocar.cz.
3: Máte rádi okurky? Slavnosti Okurek ve Znojmě. V pátek 7. srpna ožije Hradní ulice rekordní degustací více než 40 druhů nakládaných okurek. Kuchařskou show, soutěžemi i zábavným programem pro celou rodinu. Nově si můžete vyzkoušet soutěž v pití okurkového láku. Večer rozezní Znojmo kapela Pekař, legendární Jojo Band a DJ Hruša. Začínáme v 10 hodin, vstup je zdarma. Kompletní program najdete na webu Znojemské besedy.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio City Brno.
1: Check it out, check it out.

0: Víte, kde uvidíte slovanskou epopej Alfonze Muchy? V Moravském Krumlově. Na tamním zámku vás čeká všech 20 monumentálních pláten. Ta největší měří až 8x6 metrů. A k tomu prohlídka zámku, výstup na věž a moderní sbírky muzea Kampa. Slovanská epopej je v Moravském Krumlově. Přijďte ji vidět na vlastní oči. Více na www.mucha-epopej.cz.
1: Maxi, ty hmoždinky nebudeš potřebovat. Tady máš Patex One for All. Žádné vrtání, prostě to přilepíš.
2: Baru, ty jsi hlavička.
1: Zastavte se v Baumaxu. Lepidlo Patex One for All nyní pořídíte jen za 140 korun. Akce platí do konce srpna.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.

0: rámci Rádia CZ. Hit Radio.
1: Je 7 hodin, krátké zprávy a David Račák. Ministrům Babišovy vlády dnes začínají dvoutýdenní prázdniny. Kabinet se znovu setká na pravidelném zasedání 17. srpna. Čekat ho bude zejména příprava státního rozpočtu na příští rok. Jednání o něm zahájili Babiš a ministryně financí Alena Schillerová už v uplynulém týdnu. Itálie pro Španělsko dočasně uzavřela schengenský prostor, oznámil to italský ministr zahraničí. Opatření označil za nevyhnutelné. Oznámení přichází poté, co se od čtvrtka z Maroka do španělského města Setúa nekontrolovaně dostalo okolo 60 tisíc migrantů. No a prezident Mezinárodní fotbalové federace FIFA Gianni Infantino v noci na dnešek uvedl, že Světová fotbalová federace upustila od plánů na prodej podílu na mistrovství světa soukromým investorům. Důvodem je rozsáhlá vlna kritiky. Původní plán se tak nebude realizovat. A teď se podíváme, co se děje v našem regionu.
2: Brno se tento víkend opět přeneslo do rytmu samby a brazilské kultury. Tradiční Brazil Fest láká na koncerty pod širým nebem, bubenickou show, taneční workshopy, brazilskou gastronomii a dnes od 16 hodin na karnevalový průvod. Hit Radio City Brno bude z náměstí Svobody vysílat od 17 hodin živě. Z Brna Jitka Valášková.
3: Hope jazykový servis a Hope doučuje v Brně. Naučíme vás cizí jazyk a vaše děti připravíme na zkoušky Cermat. Více na jazykovýservis.cz a hopedoučuje.cz.
4: Počasí pro dnešní den převážně polojasno, zejména odpoledne se budou vyskytovat lokální bouřky a nejvyšší denní teploty 28 až 32 stupňů Celsia.
0: Posloucháš Summer Party Hit Radio. Summer Party Hit Radio.
4: Hezké dobré ráno s vámi, Lea, to nejlepší za posledních 30 let, samý letní songy, to si dáme právě teď. K tomu rannímu vstávání nebudou chybět Golden, ale teď už Coco Jumbo. Dobré ráno, jdeme na to.

Hezké dobré ráno, sobota 1. srpna, víte, co to znamená? Polovina prázdnin za námi, polovina dovolených za námi, volna a tak podobně. Tak pojďme se společně přehoupnout do té druhé poloviny léta. Užít si to naplno, protože u nás běží summer party až do zítřejších 18 hodin. To znamená ty nejlepší letní songy z 90. milénia a tak podobně, prostě užijeme si to společně. Tak já doufám, že se vám stává krásně, možná někdo jdete spinkat a napište mi, co děláte, jestli nás posloucháte nebo odkud nás posloucháte. A vy, co jste v práci, nebojte, já jsem tady taky v práci, nejste v tom sami, ale my si to uděláme hezky díky naší skvělé muzice. Indila anebo Pitbull právě teď, který dokonce minulý víkend byl v pražských Letňanech a byl to nezapomenutelný letní koncert.

0: Hezké dobré ráno, už nám tady od vás chodí první SMSky, jak vstáváte s námi, jak někdo i usínáte a hlavně většina z vás s námi i pracuje, takže děkujeme, že nás posloucháte. Vlastně téměř skoro po celé České republice přišla tady zpráva od Hanky z Českých Budějovic, nebo taky tady z Prahy, řidička tramvají, zdravíme moc, taky naše Marila píše, posíláme velké pozdravy a spousty dalších z vás, takže děkujeme za ty zprávy. Summer Party frčí, letí, jeden nejlepší song za druhým, co se léta týče. Za chviličku třeba Pink nebo Miles Smith a spousty dalších skvělých hitů. Tak hezké dobré ráno.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
3: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
4: Miráž.
3: Rybičky. Hrady.cz. 7. a 8. srpna Hrad ve Veří u Brna. Harley,
4: Xindle X,
3: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 7. a 8. srpna na Hradě ve Veří u Brna za podpory Hitrádia City Brno.
5: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
3: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
6: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
7: Festival Planet Brno na Kraví hoře pokračuje. Obří modely vesmírných těles, letní kino s vesmírnou duší, cesty mezi hvězdami v digitáriu a nový obří model Gigalónu pro rodiny, zvídavé i náročné fanoušky vědy od 3. do 9. srpna. A pozor, Kraví hora je pro auta vesmírně nedobytná. Více informací na festivalplanetbrno.cz. Zažijte vesmír na vlastní oči.
8: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
9: Jen v Brnokaru. Palackého třída 155. Brnocar.cz.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Ranní update.
1: Je 7:30, hezké ráno přeje David Račák. Oslavit 90. narozeniny výstupem na nejvyšší horu Afriky. Přesně to udělal Američan z Kalifornie. Kilimandžáro vysoké téměř 6000 metrů zdolal s pomocí průvodců a stal se inspirací lidí po celém světě. Dokázal, že naplnění velkých snů není nikdy pozdě. Neobvyklý zážitek mají za sebou golfisté v Anglii. Během jediného týdne totiž na hřišti narazili hned na dva téměř dvoumetrové hrozníše. Odborníci se domnívají, že hadi někomu utekli nebo byli vypuštěni do přírody. Naštěstí se je podařilo bezpečně odchytit. No a stíhání bývalého olympionika Davida Hearna z poškození zrcadlového jezírka ve Washingtonu bylo zastaveno. Ukázalo se, že jezírko bylo pravděpodobně poškozeno špatnou instalací a nešlo o vandalismus. Odlupoval se nátěr americké vlajky a jezírko zezelenalo kvůli řasám.

0: Zara Larsson, posloucháte Hit Radio, hezké dobré ráno. 1. srpna Summer Party v plném proudu s vámi Lea, krásný dobrý den. Dneska bude zase horko, ale my si to uděláme krásný díky našim skvělým hitům. Co takhle Benson Boone, to je takový novodobější, ale bude i Samba de Janeiro. Trošku se protáhneme takhle po ránu. A nebo Urban Cookie Collective a spousty další skvělé muziky, tak to se prostě k tomu ránu hodí. Tak pravou nohou do toho nového dne a hezkou sobotu.
1: Nejkrásnější vinice, kouzelná vinařství, špičková vína, letní večery a nejlepší české i slovenské kapely.
2: Správně, je tu hudba na vinicích s Rajvkou.
1: Kouzelné prostředí vinařství Sonberg, Lahofer, Chateau Valtice, Hraniční zámeček a Zlomek a Vávra Boršice. Tu atmosféru musíte zažít.
2: Vstupenky a hudební program hledejte na webu hudbanavinicích.cz.
1: Tak na viděnou na hudbě na vinicích.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Všude zdejší, všude je fajn.
5: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
6: Co třeba na delfíny?
5: Do zoo?
6: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
5: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
6: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
7: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
8: Maraton hudby Brno rozezní centrum města od 6. do 9. srpna. Taneční Balkan Night na Špilberku. Fenomenální klavírista Omar Sosa, trumpetový virtuos Paolo Fresu a kytarový genius Nguyen Le. Čekají vás desítky skvělých koncertů. Vstupenky na goout.cz. Navštivte Brno. Město hudby UNESCO.

0: Doplavek už zhubnout nestihneme. Ale říjen, ten ještě můžeme zachránit. Poslouchej tento víkend Hit Radio a vyhraj dvouměsíční vstup do CrossFit gymu Fun Factory. Na našem webu nominuj hit, který ti vždy zlepší náladu. Až ho o víkendu slyšíš společně se svým vzkazem. Volej 800 937 937. Hit, který se vyplatí. Už tento víkend na Hit Radio. Hit
1: Radio. Přijďte 10krát a vyhrajte. Letní výzva Fun Factory je v plném proudu. Hrajte o více než 400 cen v hodnotě přes 1 milion korun. Více na funfactory.cz.
2: Vyměňte hluk města za vůni trávy. Balkón za vlastní terasu se zahradou. Stísněný byt za nový dům. To všechno za cenu bytu v Brně. Branišovice. Místo, kam se budete každý den těšit domů. Více na rdbranišovice.cz.
3: On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
5: Je 8 hodin, krátké zprávy a David Račák. Do vedení letiště dnes nastupuje Radomír Lašák. Přichází o měsíc dříve, než se původně zamýšlelo. Ministerstvo financí se tím snaží uklidnit situaci na letišti. Kvůli jeho příchodu jsou letištní odbory od 21. července ve stávkové pohotovosti. Obávají se o další směřování letiště. Lidé mohou ode dneška nastupovat do autobusů pražské integrované dopravy všemi dveřmi na dalších 50 středočeských linkách. Režim, který má omezovat zpoždění způsobené odbavováním nastupujících, zároveň začne platit trvale na 122 linkách. No a po pátečním vítězství Sparty nad Zlínem 3-1 bude dnes pokračovat druhé kolo první fotbalové ligy dalšími 4 zápasy. Obhájce titulu Slavia nastoupí v Ostravě. Další z favoritů soutěže Plzeň chce odčinit porážku 1-3 od Liberce v utkání se Zbrojovkou, která před týdnem nečekaně zdolala Spartu. A jdeme do našeho regionu.
6: Tradiční prázdninový program je v plném proudu na zřícenině hradu Zornštejn na Znojemsku. Návštěvníci si tady užívají historická řemesla, šermířská vystoupení i večerní prohlídky. Od této neděle až do 9. srpna se představí skupina historického šermu Královští žoldnéři. Prohlídky hradu probíhají od 9 do 17 hodin z Brna. Jitka Valášková.
7: Hope jazykový servis a Hope doučuje v Brně. Naučíme vás cizí jazyk a vaše děti připravíme na zkoušky Cermat. Více na jazykovýservis.cz a hopedoučuje.cz.
8: Počasí pro dnešní den převážně polojasno, zejména odpoledne se budou vyskytovat lokální bouřky, nejvyšší denní maxima 28 až 32 a na Moravě 31 až 34 stupňů.
3: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party.
8: Hezké dobré ráno, s vámi Lea. Pokračujeme dál Summer Party v plném proudu. Co takhle si Jagi a nebo teď už na scénu přichází Loubega a Mambo Number 5. Tak volujeme doprava a hezké ráno vstávání. Jdeme na to.
9: Ladies and gentlemen, this is Mambo Number 5.

Give Me Love, Sia, Hit Radio, Summer Party v plném proudu. 9 minutek po 8, hezké dobré ráno. Přišla nám tady zpráva od Jirky. Ahoj Leonko, jsem v práci ponoční, ještě 2 hoďky mě čekají, ale hrajete super, díky moc, aspoň neusnu. No tak já doufám, že neusneš, protože před námi je další porce skvělých summer hitů. Takže co takhle třeba The Sound of Silence, to máte rádi, a nebo zpěvačka s takovou nezaměnitelnou barvou hlasů, dokonce byla součástí letošního filmového festivalu v Karlových Varech při příležitosti 60. ročníku a není to nikdo jiný než Anastasia. Právě teď. One day in your life. Žijte naplno a buďte zítra.

0: The Sound of Silence, hezké dobré ráno, sobota 1.8. čtvrt na 9. Čekají nás songy, které nám připomenou prázdniny, první lásky, festivaly, dovči. Ale je úplně jedno, jestli budeme třeba vzpomínat na rok 1990 nebo 2005, 2020. Prostě taková ta letní nostalgie i současné pečky, co rozpálí každý reprák. Tohle vám přesně nabízíme až do zítřejších 18 hodin v rámci naší summer party tady u nás na Hit Radio. To znamená, že budeme vzpomínat, budeme zpívat, tancovat, mít dobrou náladu, takže si nás nalaďte, prosím vás, jo? Třeba teď k tomu rannímu vstávání, k snídaní, k obědu, k vaření, k úklidu, k, já nevím, večerní grilovačce, party, nebo pojedete třeba autem na výlet. Všude nás mějte sebou, protože ty dnešní songy, co vám budeme servírovat, stojí opravdu za to. Za chviličku David Guetta, Bibi Rexha, Eva Farná, Mirai, Blair, no prostě každý si najde to svý, co ho baví, co rád poslouchá a u čeho si tak hezky rozpomíná, tak budeme vzpomínat společně.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Všude zdejší, všude je fajn.
3: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
4: Já chci hot dog.
5: Já mám chuť na matcha latte.
6: Taky beru hot dog. A klid v autě.
3: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
7: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
8: Vinohraní, vinohraní. Ano, je tady vinohraní ve Velkých Pavlovicích. V sobotu 29. srpna zahrají Panoptiko, Desmod, Argema, Turbo, Show 45 let a další. Festival nabitý skvělou muzikou a dobrým vínem. A o den dříve Švanci Show, já su já. Info na www.vinohraní.eu.
9: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
10: Jen v Brnokaru. Palackého třída 155. Brnocar.cz.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Ranní update.
1: Je 8:30, hezké ráno přeje David Račák. Italské policii se podařilo vyřešit neobvyklý případ. Z rekreačního areálu zmizelo před 2 lety během jediné noci 350 lehátek. Teď je objevili na pláži v Albánii, kde dál sloužila rekreantům. Jak se tam dostala, policie dál vyšetřuje. Na mapě Afriky vytvořené americkou vládou bylo špatně označeno 6 zemí. Týká se to třeba Nigérie, Mozambiku nebo pobřeží Slonoviny. Americké ministerstvo zahraničí se za nedorozumění omluvilo. No a v polovině července proběhl v čínském Shenzhenu netradiční futuristický souboj. Freestyle boj humanoidních robotů v lidské velikosti. Cílem bylo otestovat roboty při skutečné fyzické zátěži. Vítěz nakonec připravil

0: tady pro vás něco máme. Vzhledem k tomu, že ano, hrajeme Summer Party, narozeninová ruleta 100% dneska bude, ale bude tak trošku jiná, protože tentokrát to nebude takový ten zážitek, na který jste zvyklí, ale vy od nás přímo dostanete voucher v hodnotě 5000 korun a vy si na Slevomatu vyberete úplně, co chcete. Tentokrát soutěžíme se Slevomatem, takže co takhle wellness pobyty, dovči, restaurace, masáž, relax nebo adrenalinové aktivity, originální dárky. Tak přesně tohle. Naše summer party narozeninová ruleta bude mít pro někoho z vás krátce po deváté. Do té doby samá skvělá muzika, taneční skvělý letní songy, tak co třeba Kamrat, anebo Sergio Mendes a Black Eyed Peas. No prostě je tady toho hodně, tak rozhodně buďte s námi a volume doprava.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
2: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
3: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
4: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
5: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
6: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
5: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
7: firmanazážitky.cz.
8: Máte rádi okurky? Pak si nenechte ujít slavnosti okurek ve Znojmě. V pátek 7. srpna ožije Hradní ulice rekordní degustací více než 40 druhů nakládaných okurek. Kuchařskou show, soutěžemi i zábavným programem pro celou rodinu. Nově si můžete vyzkoušet soutěž v pití okurkového láku. Večer rozezní Znojmo kapela Pekař, legendární Jojo Band a DJ Hruša. Začínáme v 10 hodin, vstup je zdarma. Kompletní program najdete na webu Znojemské bez.
9: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

0: fenomén Šance Liga je zpět.
1: Tady Martin Pospíšil z Artisu Brno. Čeká nás spousta velkých zápasů, tak u toho buďte s námi.
0: Všechny zápasy fotbalové Šance Ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.
2: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
3: Mirá.
2: Rybičky. Hrady CZ. 7. a 8. srpna Hrad Veveří u Brna.
3: Migové.
2: Harley.
3: Single X.
2: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 7. a 8. srpna na Hradě Veveří u Brna za podpory Hitrádia City Brno.
4: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
2: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
3: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.

0: aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
1: Je 9 hodin, krátké zprávy a David Račák. Teplotní rekord pro 31. červenec zaznamenalo 108 ze 171 stanic, které fungují alespoň 30 let. Pětina stanic pak má nové maximum pro celý červenec. Nejvíce naměřili v Plzni Bolevci, kde bylo 39,4 stupně Celsia. Ode dneška začne fungovat nová státní agentura Czech Business, která sloučí dosavadní služby agentur Czech Trade a Czech Invest. Cílem je zjednodušit a zpřehlednit podporu českých firem. Úplné sloučení má být hotové k 1. lednu příštího roku. No a maximální cena za kilometr jízdy taxislužbou se ode dneška v metropoli zvedla z dosavadních 630 na 42 korun. V platnost vstoupil nový cenový výměr magistrátu hlavního města Prahy. Nástupní sazba je podle něj nově nejvýše 70 korun oproti dosavadním 60 korunám. A ještě pohled do našeho regionu.
2: Vyraste s dětmi zažít Sloupsko-Šušovské jeskyně zase trochu jinak. Během léta si tady můžete užít speciální dětské prohlídky s netopířími průvodci. Prohlédnete si s nimi krásné krápníky, dozvíte se spoustu zajímavostí a děti budou plnit i úkoly za hezkou odměnu. Denně v 9.20 a v 15.20 z Brna Jitka Valášková.
3: Hope jazykový servis a Hope doučuje v Brně. Naučíme vás cizí jazyk a vaše děti připravíme na zkoušky Cermat. Více na jazykovýservis.cz a hopedoučuje.cz.
4: Počasí pro dnešní den, nejvyšší denní maxima 28 až 32 stupňů a na Moravě 31 až 34. Bude teploučko, pokud možno vyražte někam k vodě a poslouchejte Hit Radio.
0: Právě teď startuje další 60 minut Summer Party.
4: Je to tak hezké dopoledne, sobota 1. srpna vám přeje Lea, taky Madonna, která přijde teď se svým hitem Holiday. Tak co, jak pak si užíváte léto? A nebudou chybět ani Františkovy lázně a Mandraže. Tak jdeme na to, volume doprava. Tohle je legendární, nezapomenutelný song královny popu Madony. Tak ať už jste kdekoliv v práci, doma, na dovče, na zahradě, vstáváte, usínáte, užijte si tenhle dnešní den. 1. srpen, druhá polovina prázdnin odstartovala a my vám hrajeme Summer Party až do zítřejších 18 hodin. Nejlepší hity za posledních 30 let, ty letní pecky. No a jeden z nich je samozřejmě tenhle. Madonna Holiday. Právě teď.

Františkovi lázně mandraže. Hezké dobré ráno, 9 hodin 9 minut aktuální čas, posloucháte Hit Radio, s vámi Lea. A první srpen je tady. Tak co pak máte v plánu na druhou polovinu prázdnin? Já vím, co my máme v plánu teď, protože my vám hrajeme Summer Party, nejlepší letní songy, a jinak tomu nebude ani za moment, protože přijde jeden z nejoblíbenějších devadesátkových girl bandů, což jsou Spice Girls, že jo, kdo jiný, z těch českých to jsou holky, s někým i na konci. No ale doplní je ještě skvělá letní pecka, která rozhodně nesmí chybět, když jste třeba někde, já nevím, v Tunisu, v Egyptě, v Turecku, u moře nebo u bazénu a probíhají tam takové ty animační programy, kde všichni tančíte v bazénu nebo cvičíte, tak myslím si, že partička Bob Sinclair se o to postará. Tak no, doprava, doleva a jdeme na to, ne? We just want big up QTB, Bob Sinclair, it's a dance thing, you see me? Somewhere it just bounce, yeah?

0: Jsme nezastavitelní, minutku po 4:10, summer party v plném proudu. Hezké dobré ráno, nebo dopoledne vlastně, vidíte, já furt jsem se zasekla v tom ráně. Každopádně teď je taky ten správný okamžik, abych vás vyzvala, pokud máte ve svém okolí někoho, kdo má, měl, nebo bude mít narozeniny, tak narozeninová ruleta se slevomatem, voucher na 5000 čeká na někoho z vás, tak volejte 800 937 937 a to právě teď, do té doby Colors, Dua Lipa nebo Coldplay, Little Sims a Burna Boy.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
2: Milovníci hudby na Vinicích s Rajvkou, zbystřete!
3: I letos vám přivážíme ty největší hudební špičky přímo do Vinic a nádherných vinohradů. 8 vinařství, 18 kapel a více než 60 koncertů po celé léto.
2: Jedinečné spojení vína a hudby. To je hudba na Vinicích s Rajvkou.
3: Olympic, MIG 21, Kolárovci, David Koller, 4 tenoři, Queenie, Adam Ďurica, Krhut a Kozub, Trost Diskotékos, Vohnout, Čechomor, No Name, Anna K, Tata Boys, Horký žeslíže, Kateřina Marie Tichá, Monkey Business a Aneta Langerová. A k tomu spousta výběrového vína.
2: Vstupenky na www.hudbanavinicich.cz.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
5: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
6: Vyměňte hluk města za vůni trávy. Balkón za vlastní terasu se zahradou. Stísněný byt za nový dům. To všechno za cenu bytu v Brně. Branišovice. Místo, kam se budete každý den těšit domů. Více na rdbranišovice.cz.
7: Co kdyby se hudba dala tvořit dotykem, pohybem i vlastním srdcem? Od května do září se Loutský klášter ve Znojmě promění v laboratoř zvuků. Interaktivní výstavu, kde se z vás stává dirigent, skladatel i vědec. Dirigujte orchestr, tvořte hudbu světlem, nechte si složit skladbu umělou inteligencí nebo objevte svět zvukových experimentů. Otevřeno denně od 4. května do 30. září. Laboratoř zvuků. Hudba, kterou zažijete na vlastní kůži. Znojemská beseda.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio, či hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Disco Colors. A to znamená, že je tady půl desátá neděle 1. srpna. To znamená první srpnová narozeninová ruleta a my jdeme na to. Tak já se ptám, koho pak máme na telefonu? Halo, halo.
1: Dobrý den, tady Jarka.
0: Dobrý den, Jarunko, odkud voláme?
1: Ano.
0: Odkud voláme?
1: Z Prahy.
0: Z Prahy, dobře. A jaké jsou plány na víkend?
1: Tak uklízet, pak když tak k vodě.
0: Takže taková pohodička. Bude to horko dneska, teplo. Sluncem no, zalité všecko. My vám k tomu budeme hrát samou skvělou muziku. Každopádně nám prozrať, Jarko, kdo ve tvém okolí má, měl nebo bude mít narozeniny.
1: Včera měla moje kamarádka Irenka.
0: Irenka, dobře. Věk neprozrazujeme, protože to se u žen od 35 počítá směrem dolů. A, a ten datum je kdy? Včera vlastně si říkala.
1: Ano, že jo? 31.
0: Včera, takže 31. Dobře, už to tady zadávám do našeho chytrého počítače. A jdeme na pravidla. Zahrajeme ti tři hudební ukázky z datumu 31.7. Na tobě bude jednu z těch ukázek si vybrat. Společně ho pošleme kamarádce Irence ke včerejším narozeninám. Doufám, že jí udělá radost. A jenom upozorním, nemůžeme se k jednotlivým ukázkám vracet. Automaticky bychom potom hráli tu třetí, kdyby si vůbec nic nevybrala. Jdeme na to?
1: Ano.
0: Tak já roztáčím kolo narozeninové rulety právě teď. Typický letní song, Kaoma Lambada. Určitě pamatuješ takovou tu sukínku s puntíkama, měli jsme ji možná každá doma.
1: Ano, pamatuju a já bych u něj i zůstala, protože si myslím, že je to takový letní hit a že by to mohlo udělat radost.
0: Dobře, no tak jo. První volba vyšla krásně, udělala s radost i mě, protože ten song miluju. Každopádně teď máš ten správný okamžik, aby si své kamarádce Irence mohla sdělit cokoliv máš na srdíčku, popřát jí, nějaká hezká slova, pojď na to.
1: Ahoj Irenko, já ti přeju všechno nejlepší k tvým narozeninám včerejším, i když jsem ti přála, ale ještě jednou to chci zopakovat, přeju tobě hlavně, aby se ti splnilo všechno, co si přeješ a ten tvůj záměr, aby dopadl.
0: To je krásný. My se přidáváme, přejeme všechno nejlepší, hlavně to zdravíčko. A já ti prozradím, o co dneska hrajeme. Já už jsem to tady dneska zmiňovala několikrát, ale tentokrát partner narozeninové rulety pro dnešní den, pro ten první srpnový letní den, je Slevomat, takže my tady máme 5000 korun voucher od Slevomatu na různé wellness pobyty, restaurace, masáže nebo adrenalinové aktivity třeba s kamarádkou můžete zažít taky originální dárky. Takže tohle tady ty dneska od nás dostáváš. Váš voucher v hodnotě 5000 korun od Slevomatu.
1: To je krásný, děkuju moc.
0: Můžeš se mrknout na slevomat.cz, nabízí tam opravdu širokou škálu všeho chuť, měj se krásně. No a samozřejmě ten vybraný song Lambada letí za tebou. Měj se hezky a krásný léto. Ahoj.

život je krásný i na konci světa. Ve sbírce básní ta nejhezčí věta. Máš křídla, tak leď cestu znamená.

0: život je krásný. A piri pa pa pa. 9 hodin 42 minut aktuální čas, hezké dobré dopoledne, sobota 1. srpna. Já se s vámi, kamarádi, pro dnešní den rozloučím o něco dříve, než jste zvyklí, vždycky jsme spolu do 13. ale utíkám kamarádům zpívat na svatbu, takže se strašně moc těším. Ale zítra v 7 hodin ráno tady budu s Filipem na značkách. Za chviličku po 10. už naše skvělá kolegyně Káťa Pechová se na vás bude těšit a pouštět vám ty nejlepší letní hity za posledních 30 let. No a ode mě ještě samozřejmě Rema, Selena Gomez, Calm Down, to máte strašně rádi. A taky song pro vás všechny, naše úžasné posluchače. Rembrandt nesmí chybět, I'll be there for you. Mějte se krásně, užívejte si sobotního dopoledne a zítra se na vás budu těšit. Čau.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Všude
1: zdejší,
2: všude je fajn.
3: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
4: Mirage.
3: Rybičky. Hrady CZ. 7. a 8. srpna Hrad ve Veří u Brna. Harley,
4: Single X,
3: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 7. a 8. srpna na Hradě ve Veří u Brna za podpory Hitrádia City Brno.
5: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
3: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
5: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
6: Attention!
7: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
6: Yes, sir!
7: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
6: La Tropical!
7: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
8: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
9: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.

0: potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
1: Paru, dekorativní kámen Volcano, udělá z našeho obýváku jeden velký luxus.
2: A cihlové Dino zase krásně rozáří kuchyni. Je rozhodnuto, jedeme do Baumaxu. Hned.
1: Zastavte se v Baumaxu. Betonový kámen Volcano a Dino. Balení jen za 239 korun. Platí do konce srpna. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
4: I'm Ariana Grande.
5: It's Hozier.
6: On air.
4: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: Je 10 hodin, krátké zprávy a David Račák. Meteorologové včera postupně odvolali smogové situace ve všech regionech, kde platili. Vyhlásili kvůli vysokým koncentracím přízemního ozónu v ovzduší. Smogová situace platila včera v Praze a Středočeském, Pardubickém a Královéhradeckém kraji. Ode dneška začíná mezi Prahou a Taipei létat na přímé lince třikrát týdně letecký dopravce Starlux Airlines. Pro společnost je Praha první cílovou evropskou destinací. Cena zpáteční letenky se aktuálně podle webu dopravce pohybuje od 26 tisíc korun. No a téměř tři čtvrtiny hotelů na Kubě se už museli uzavřít kvůli americkým sankcím a ropnému embargu. Opatření letos výrazně zhoršilo ekonomickou krizi, s níž se tento 10-milionový karibský ostrov potýká už řadu let. O uzavření hotelů informovala kubánská vláda. A teď se pojďme podívat, co je nového v našem regionu.
8: Brno se tento víkend opět přeneslo do rytmu samby a brazilské kultury. Tradiční Brazil Fest láká na koncerty pod širým nebem, bubenickou show, taneční workshopy, brazilskou gastronomii a dnes od 16 hodin na karnevalový průvod. Hit Radio City Brno bude z náměstí Svobody vysílat od 17 hodin živě. Z Brna Jitka Valášková.
9: Hope jazykový servis a Hope doučuje v Brně. Naučíme vás cizí jazyk a vaše děti připravíme na zkoušky Cermat. Více na jazykovýservis.cz a hopedoučuje.cz.
10: Dneska bude oblačno až zataženo, přechodně může být ale i polojasno, bude to dneska opravdu komplikované. Ano, od dopoledne se mohou objevovat přehánky, lokálně se vyskytnou i bouřky, ojediněle i silné. K večeru potom bude v Čechách od severozápadu ubývat srážek a místy se vyjasní. Nejvyšší teploty 28 až 33, na západě a severozápadě kolem 25 a na jihovýchodě Moravy až 36 stupňů.
6: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party. Hit Radio.
10: Je to tak, krásné dopoledne, 2:50, s vámi Kateřina Pechová a hlavně ty nejlepší letní songy za posledních 30 let. Ano, 1. srpen je tady, slavíme to společně tím nejlepším pro vaše uši.

0: Backstreet Boys v éteru Hit Rádia, krásné dopoledne. Ale pozor, teď je tady jedna zásadní, obrovská, důležitá věc, protože, asi to víte, jo, ale jen pro jistotu, do koncertu Marka Ztraceného na Letenské pláni zbývá 6 dní. Jo, už je to doslova za rohem. No a těsně předtím Marek vydal nový song. Složil ho před pár dny. Prostě ho to v noci napadlo, napsalo a hned ráno šel do studia. Jo, dokonce ho samo překvapilo, jak to bylo snadný, jak to šlo úplně automaticky. A mluví o tom, že tenhle song je o tom, jak snadný je druhý soudit, aniž bychom znali jejich příběh. Připomíná, že než někoho odsoudíme, měli bychom se nejdřív zkusit podívat na svět jeho očima. Nebo si, obrazně řečeno, obout jeho boty. Ano, ten song se jmenuje Obuj si mé boty a Marek mimochodem žádá všechny, kdo na tenhle obrovský koncert dorazí, aby se jí před tím koncertem naučili a ideálně si jí s ním zaspívali, jako by jí znali roky. No, tak pojďte trénovat. Marek Ztracený a jeho novinka Obuj si mé boty. Tak si to užijte.
1: Nevidí mi do hlavy, nevidí mi do duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše. Navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: Ella Henderson a Rudimental, posloucháte Hit Radio a taky naší Summer Party. Celý víkend, ty nejlepší letní songy za posledních 30 let. No a takhle, jedna věc k létu za mě třeba, a myslím si, že i za vás rozhodně patří, a je to film Hříšný tanec. I kdybych pominula letní atmosféra v kempu a tak dále, tak tam je ta scéna, kdy baby přinese meloun, že jo, a říká, přinesla jsem meloun. A ano, pojďme si říct, že meloun k létu patří naprosto definitivně. To je prostě daný. Možná na něj právě teď máte chuť. No a k tomu celému filmu, samozřejmě kromě těch legendárních hlášek, jako Baby nebude sedět v koutě, patří taky naprosto zásadní song, který mimochodem získal Oscara za nejlepší originální píseň, taky Zlatý globus a dokonce i Grammy za nejlepší popový výkon dua. To je takový trio, který jako je nejvíc, když za song dostanete, jako fakt. A ještě k tomu ten song znají úplně všichni. Tak ať už si u toho střihnete zvedačku nebo ne, Bill Medley a Jennifer Warnes už za malou chvíli.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
2: Festival Planet Brno na Kraví hoře pokračuje. Obří modely vesmírných těles, letní kino s vesmírnou duší, cesty mezi hvězdami v digitáriu a nový obří model Gigalónu pro rodiny, zvídavé i náročné fanoušky vědy od 3. do 9. srpna. A pozor, Kraví hora je pro auta vesmírně nedobytná. Více informací na festivalplanetbrno.cz. Zažijte vesmír na vlastní oči.
3: Letní novinkou pro tento týden jsou Sweet Chili Twister nebo Sweet Chili Zinger.
4: A s kódem KSC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
3: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
4: Tak využijte kód KSC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
3: Více informací v restauracích KFC.
5: Víte, kde uvidíte slovanskou epopej Alfonze Muchy? V Moravském Krumlově. Na tamním zámku vás čeká všech 20 monumentálních pláten. Ta největší měří až 8x6 metrů. A k tomu prohlídka zámku, výstup na věž a moderní sbírky muzea Kampa. Slovanská epopej je v Moravském Krumlově. Přijďte ji vidět na vlastní oči. Více na www.mucha-epopej.cz.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Tak co, kdo si zaspíval? A kdo zvládl zvedačku, co? Schválně, Bill Medley a Jennifer Warrens právě teď na Hit Radio. Summer party v plném proudu, ano, společně slavíme polovina léta za námi. Je to neskutečný srpen, je tu. A další song je taková připomínka toho, že i když vám třeba občas něco nepřipadá dost dobrý, tak to neznamená, že to tak opravdu je. A stává se to i áčkovým hvězdám, jo. Enrique Iglesias, toho určitě znáte, on to s těmi letními rytmy prostě umí, jo. A tehdy udělal song v roce 2014 Bailando. Ale jemu se ten song prostě nelíbil. Připadal mu nedobré, jo, tak se rozhodl ho dát do šuplíku, zmrazit, prostě nebude na albu. No naštěstí potom ho společně s dalšími kolegy předělali a řekli si, hele, vlastně to není tak úplně blbý, pojďme to teda nakonec zkusit. Pak se mu navíc nelíbil ten název Bailando. Jo, říkal si, a není to jako málo, takový jako nuden a tak, líný. Hele, no nakonec ten song normálně vydali, on vyhrál tři ceny Latin Grammy, jo, mimo jiné. A taky se třeba 41 týdnů držel na prvním místě žebříčku Billboard Hot Latin Songs, což z něj činí v podstatě jeden z nejúspěšnějších songů ever. Jo, tak jenom nevzdávejte to, jo? Pak z toho vyjde takovýhle krásný Bailando.

0: All About the Money, Meža v éteru Hit Radio. Přeju krásné dopoledne, 10:45. 1. srpna, sobota. Doufám, že máte nohy nahoře, kafe v ruce a klid. Ideálně. Pokud ne, tak doufám, že alespoň ty naše letní hity, protože my si v rámci Summer Party dáváme ty úplně nejlepší letní hity za posledních 30 let. No a tam patří třeba i ty z loňska, že jo? Čekají nás Miraj a Trips a pokud přece jenom potřebujete trošku víc toho kafíčka, jo, tak i to umíme zařídit. Ano, dáme si k tomu totiž taky Sabrinu Carpenter a její espresso, tak nikam nechoďte.
1: Doplavek už zhubnout nestihneme, ale říjen, ten ještě můžeme zachránit. Poslouchej tento víkend Hit Radio a vyhraj dvouměsíční vstup do CrossFit gymu Fun Factory. Na našem webu nominuj hit, který ti vždy zlepší náladu. Až ho o víkendu slyšíš společně se svým vzkazem. Volej 800 937 937. Hit, který se vyplatí už tento víkend na Hit Radio. Hit
2: Radio. Přijďte 10krát a vyhrajte. Letní výzva Fun Factory je v plném proudu. Hrajte o více než 400 cen v hodnotě přes 1 milion korun. Více na funfactory.cz. Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa,
3: Mirage,
2: Rybičky, Hrady.cz. 7. a 8. srpna Hrad ve Veří u Brna. Harley,
3: Single X,
2: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 7. a 8. srpna na Hradě ve Veří u Brna za podpory Hit Rádia City Brno.
4: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
2: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
4: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.

jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozdát.

0: právě přepojujeme do mobilního studia Hit Rádia City Brno.
1: Přátelé, kamarádi, nebojte se, Summer Party na Hit Radio City Brno pokračuje i teď po 11. hodině dopolední, ale nutno podotknout, že na jednom brněnském místě je další velkolepá Summer Party. V 10 hodin totiž na zábrdovickém koupališti odstartoval komunitní festival plný tance, muziky a dobré nálady. Na plně
2: že zkusíme zapojit

0: Posloucháte živé vysílání z mobilního studia Hitrádia City Brno.
1: No přátelé, nedivte se, už teď chvíli po 11. jsou teploty vysoko nad koupaliště Zábrdovice jak by smet, takže drobné technické potíže mohou nastat, ale rozhodně nám nebrání v tom pokračovat v rozhovoru s Evou Antlovou na téma festivalu na vlně. Evi, tak ještě jednou pěkné dopoledne, ahoj.
2: Ahoj.
1: Teď už znovu a lépe a pojďme představit tento nový festival na vlně fest.
2: Dobře, takže jak jsem říkala, máme zkušenosti dost velké s pořádáním akcí na koupališti, děláme to moc rádi, protože prostě spojíme vlastně muziku s příjemným časem na koupáku, děláme taky doprovodný program a rozhodli jsme se, že mimo Riviery tohle rozšíříme i na Zábrdovice. Takže je to taková první akce, kterou tady pořádáme a jak už si řekla, je to prostě takový komunitní festival, kdy jsme se rozhodli vlastně sem pozvat vlastně lidi tady z téhle komunity, kteří nám představí svoji kulturu a který vlastně představí i jakoby ostatním lidem z Brna. To znamená, že chceme tím ty lidi propojovat a mimo té hudby, teďka tady máme hodně tanečníků, tak vlastně se tady lidi můžou vykoupat, máme tady spoustu doprovodného programu.
1: Já se musím sám přiznat, že jsem dlouho netancoval tak brzo dopoledne, protože jenom co jsme přišli, už tady byla všudem kolem nás romská muzika, romské tance a to vás prostě přátelé chytí a pohltí. A věřím, že to pozvání přijmete a sem na koupaliště v Zábrdovicích dorazíte, protože ten program je tady celodenní. Na co všechno se můžeme těšit?
2: Tak teďka, co už nám uteklo, co už nestihnete, tak jsou hlavně tanečníci. Měli jsme tady několik dětských souborů, vlastně, který nám teď tady končí ještě poslední. A následuje trošku větší klídek, uvidíme. A každopádně je to cymbálka, který se jmenuje Hudci z Kyjova. A následně se sklidíme ještě víc a dáme sem, máme divadelní pohádku, která se jmenuje O plackách. Na to jsme zvědaví, uvidíme. No a pak už bude hlavně muzika, takže přijde kapela Kale, následně to budou Mamuko Bersi a potom rapper Refiu a pak brněnská rodačka Monča Bagárová.
1: Tato vlastně celé ukončí v 19 hodin, ano. Takže celý program tady končí kolem 8 hodiny.
2: Přesně tak.
1: Výborně. Pojďme dál, pojďme na vlastně tu primární aktivitu, o kterou se stará Stares Sport, a to jsou sportoviště. Máme léto v plném proudu, krásné počasí, zemědělci rádi asi nejsou, ale sportáci ti jsou samozřejmě nadšení. Tak o které sportoviště, případně koupaliště, je v Brně největší zájem teď v těchto dnech a týdnech?
2: Tak samozřejmě, jak už jsem zmínila, tak je to koupaliště Riviera, koupaliště Zábrdovice, ale samozřejmě jsou pořád ještě v provozu akvapark Kohoutovice, bazény, Lužanky, Hala Vodová a Hala Morenda, kde vlastně jsou různý míčový sporty a tak dál. A fotbalové centrum. A plus ještě máme vlastně multifunkční hřiště u Vodovky a u místo kluziště Lužánky. Takže tam se dá taky případně zadavno si přijít, prostě zapinkat. A to je tak všechno teďka. Co kam můžou lidi přijít.
1: Ale rozhodně to není všechno, co se týče organizací akcí, které opět zapojí celé Brno, protože nejenom na vlně fest a právě probíhá a probíhat bude. Vy toho chystáte mnohem víc, tak na co se ještě můžeme těšit?
2: Tak za měsíc máme Riviera Fest, o tom určitě něco víš, že tam budeš s náma.
1: Něco málo o tom vím a moc se na to těším.
2: A ten vlastně pořádáme pro sociální nadační fond.

0: to vyloženě charitativní akce. Mimo sociální nadační fond máme přizvaných spoustu dalších charitativních spolků a pomáhajících organizací. A cílem vlastně téhle akce je za prvé představit tyto fondy veřejnosti, aby věděli, kdo komu, jakým způsobem pomáhá a samozřejmě, jak lidi můžou přispět. A primárně tahle akce je pro ten sociálně nadační fond. Na místě budeme mít, budou tam kasičky, kam bude možný přispět, bude tam QR kód, který vlastně bude možné použít a všechno tohle to je tam, všemu k tomuhle tam prostě dáváme ještě ten doprovodný program, takže budeme tam mít muziku, bude tam Ňága až Djorb a Michal Nesvadba, program pro děti a tak dál. Takže vlastně snažíme se, aby ty lidi, když už si přijdou teda na ten festival podívat, tak aby k tomu byla ještě a přispět tak, aby si tam i ten den užili.
1: Já si myslím, že nebude lepšího zakončení prázdnin, než právě na Riviéře ten poslední srpnový víkend. Evi, poslední otázka na závěr, když se vrátíme k názvu tohoto festivalu, na kterém se dneska společně potkáváme. Na Vlně Fest. Tak mě zajímá, kdy jsi byla ty naposledy na vlně. A chop se toho, jakkoliv uznáš za hodné.
0: Mně přijde, že já si tady na jaké vlně se vezu neustále. Buď to je to pracovní vlna, což je teď vlastně, že máme, dá se říct, jednou měsíční akci. Před měsícem jsme měli na Príglu jednu, teďka máme tohle, za měsíc máme Rivču. A plus příští týden ještě spolupořádám festival Popmese, takže vlastně mně přijde, že nejsou teď nepracovní víkendy. Každopádně doufám, že si užiju i trošku nepracovní vlnu, takže hodlám asi za týden do Rakouska, aspoň na nějaký jezera a tak.
1: Nádhera, nádhera.
0: Takže
1: užij si to.
0: Všechny vlny doufám budou.
1: Užij si to, rozhodně to bude zasloužená dovolená. Moc krát ti děkuju za rozhovor. Děkujeme jako Hit Radio City Brno za to, že tady na Vlně Festu můžeme být. No a těšíme se brzo zase na viděnou a naslyšenou.
0: A my moc děkujeme, že jste tady s náma. Mějte se.
2: Brno živě na Hit Radio City Brno.

0: Posloucháte živé vysílání z mobilního studia Hit Rádia City Brno.
1: Tak jako pokračuje Summer Party na Hit Radio City Brno, stejně tak pokračuje i na Vlně Fest na Zábrdovickém koupališti. V tuto chvíli máme za mikrofonem Hit Radio City Brno ředitele romského střediska DROM Jirku Frolce. Jirko, moc vás zdravím, dobré dopoledne.
2: Děkuji, dobré dopoledne.
1: Pojďte mě prosím říct něco málo k vašemu motu. Pomáháme na cestě k lepšímu životu. Jak? Jakou formu?
2: Tak DROM romské středisko je zařízení, který zřizuje se totální město Brno a je poskytovatelem sociálních služeb a sociálních programů. Mm-hmm. My jsme přímo nastaveni k tomu, abychom vyhledávali lidi, kteří se ocitají v různé nepříjemné, nepříznivé životní situaci. A vlastně to je náplň naší práce, že se snažíme jim pomoct, vyslechnout je, provázet je po tomto situaci a hledat pro ně řešení, která by je mohla z té situace dostávat.
1: Mm-hmm, takže je to určitě nějaká psychologická poradna, určitě nějaká třeba finanční gramotnost a tak dále. Zajímají mě ty konkrétní kroky, jak vlastně dokážete mladým lidem pomoci?
2: Naši zaměstnanci, kteří odborně poskytují tady ty činnosti, jsou sociální pracovníci, mm-hmm. psychologové ne. Mm-hmm. A jedním z těch služeb je odborné sociální poradenství, kde těm lidem právě pomáháme s problematikou zaměstnanosti, příjmovou problematikou ve chvíli, kdy se ocitnou v nějaké tíživé situaci s bydlením, pomáháme dětem při docházce, poskytujeme nějaký program sociálně edukační, kde máme velmi úspěšné učování, kde ročně proběhne kolem 85 až 90 dětí. Vlastně je to širokospektrální, v podstatě začínáme nabízet služby dětem od 3 let, předškolním zařízení, až po seniory. Snažíme se pokryt celý lidský život.
1: Když se budeme držet dětí, ale vlastně klidně i dospělí, tak s jakými problémy nebo s čím se na vás nejčastěji obrací? A nebo ještě mě napadá otázka, jestli je nějaký problém, který jste dřív vůbec neřešili v souvislosti s romskou komunitou a dneska ano, dneska třeba zaplňuje tu největší část vaší pracovní pomoci.
2: Popravdě já úplně nedokážu přesně vydefinovat konkrétní problém, který by dřív nebyl.
1: Ano.
2: Jenom co vnímám tady tu situaci lidí, kteří se dostávají takzvaně na okraj z toho sociálního pomezí, tak se to často opakuje. Je to problém s tím, že hrozí ztráta zaměstnání nebo není zaměstnání, tím se ohrožuje bydlení. Jo, je problém vůbec jako zjistit, jakým způsobem mít nějaký zdroj příjmu, třeba přes dávky, protože i tyto dovednosti někteří lidé prostě osvojeny nemají.
1: Jasně.
2: To se potom propisuje třeba do toho, že už nezbývá tolik času na přípravu dětí do školy. Čili nejde úplně vytáhnout jeden konkrétní bod, ale vždycky je to komplex, jakože celý náš život každodenní je komplex.
1: Vaše služby jsou bezplatné?
2: Ano, jistě. My jsme příspěvková organizace města, jak jsem uvedl v úvodu, a naše služby všechny jsou bezplatné.
1: Kde vás vlastně mohou vaši budoucí klienti kontaktovat?
2: Tak fyzicky naše sídlo je na ulici Hvězdová 906 v Brně a máme ještě dvě detašované pracoviště na Bratislavské 41 a vlastně DROM zahajoval svoji činnost a na Malinovském náměstí.
1: A já jsem moc rád za to, co v DROMu, v romském středisku děláte. Určitě je potřeba za to moc poděkovat. A samozřejmě i městu, že vám pomáhá tyto služby zprostředkovávat a nabízet. Pojďme v tuto chvíli obrátit list a pobavit se o druhé straně vaší kariéry. A to je kariéra muzikantská, protože vy tady za malou chvíli budete hrát s kapelou Houtci z Kyjova. A otázka zní, jak je možný, že se z houslisty stane violista?
2: To tak přinese život. Když si v roce 94 jsme zakládali Houtce z Kyjova, tak jsme najednou zjistili, že nám chybí jako člověk, který by vyhrál tu harmonii na tu violu. Tak nejdřív se teda začínal na ty housle. Já naštěstí mám ten dar, že slyším druhý, třetí hlasy, tak prostě to byl můj původní obor. A když nám vypadl violista, tak jsem prostě si koupil violu a začal jsem hrát.
1: A už jste u ní zůstal?
2: Zůstal jsem i proto, že kontrabas, což je vlastně grunt té kapely ano. hraje můj bratr. Takže my si krásně vyhovíme.
1: Perfektní. Otázka na závěr. A týká se názvu tohoto festivalu, na kterém se potkáváme, Na vlně fest. Zajímá mě, kdy jste byl naposledy skutečně na vlně, nebo kdy jste se cítil být na vlně.
2: Jo. Tak když to vezmeme po té hudební stránce, tak já jsem na vlně pořád.
1: Aha.
2: Od té doby, co jsem začal vnímat folklor a vlastně jako v hudební škole jsme založili cymbalovou muziku, tam mě to začalo nesmírně bavit a podařilo se mi se dostat mezi dospěláky. A pak, když jsme z bráchu založili tu naši cymbálku v tom 94., tak to je pořád jedna krásná vlna. Uh-huh. A to bych každému přál, není nic krásnějšího na světě.
1: Taky pořád držte. A moc krát vám děkuju za rozhovor. Naším dalším hostem v rámci speciálního vysílání Hit Rádia City Brno odsud z Na vlně festu byl ředitel romského střediska DROM Jirka Frolec. Jirko, moc krát vám děkuju. Ať se vám dnešní koncert u Cuskyjova tady na vlně festu podaří.
2: Moc vám děkuji za pozvání a buďme všichni na vlně.
0: Posloucháte živé vysílání z mobilního studia Hit Rádia City Brno.

0: Posloucháte živé vysílání z mobilního studia Hitrádia City Brno.
1: Nemusím přece nikomu z vás opakovat, že Summer Party na Hitrádiu City Brno pokračuje stále a pokračovat bude až do nedělní 18. hodiny. Jenže teď je opět potřeba klást důraz na první ročník festivalu Na vlně fest. A v tuto chvíli si budu povídat s ředitelkou Muzea romské kultury, paní doktorkou Janou Horvátovou. Paní Horvátová, rád vás vidím po dlouhé době. Dobrý den.
2: Já vás taky, dobrý den.
1: Co je důležité říci? Muzeum romské kultury letos slaví 35 let, 35. narozeniny. Přestože vypadáte stále skvěle, už máte spoustu zkušeností s tímto muzeem, tak mě zajímá, co vy za tu vaši kariéru a vůbec celou historii Muzea romské kultury vnímáte jako největší úspěch, na co jste opravdu zvlášť pyšná?
2: Určitě to, že z neziskovky malinkaté, bez jakýchkoliv prostor, jsme se zařadili mezi 20 státních, celostátních muzeí. A pak hlavně to, že dneska nabízíme ve třech našich pracovištích na různých místech České republiky expozice, ale taky přednášky, edukace pro školy a těch škol k nám chodí opravdu hodně. A máme taky knihovnu i pro badatele a především ty naše sbírkové fondy originálních předmětů, artefaktů, které dokumentují romské dějiny a kulturu.
1: Já se k těm artefaktům určitě vrátím, ale málo se ví, že Muzeum romské kultury není jenom Brno. Pojďme to určitě vysvětlit.
2: Přesně tak. V Brně máme naši centrální budovu s expozicí a výstavami i ty sbírkové fondy, ale máme také dva památníky. Jeden je v Čechách, v Letech u Písku, ano. A druhý je na Moravě u malé vesničky Hodonín, čili Hodoninu Kunštátu. Jsou to oba památníky romského holokaustu, protože jsou na místech bývalých koncentračních táborů pro Romy a Sinty.
1: Teď pojďme k tomu mnohem příjemnějšímu, a to je právě romská kultura a historie romské kultury. Zajímají mě ty artefakty a další předměty, které Muzeum romské kultury dává k nahlédnutí. Co je tam nejzajímavějšího? Pojďte mi to říct.
2: Těch zajímavých věcí je moc a je to věc názoru, ale já jako historik velmi hodnotím unikátnost naší sbírky tradičního romského kovářství, protože my jsme ji převzali vlastně od první romské organizace v Československu, která byla už v 60. letech a komunisté ji potom zlikvidovali. Už oni chtěli budovat muzeum Romů a proto ty sběry těch starých kovářských výrobků už dneska nejdou nikde vlastně najít a jsme opravdu jediné muzeum na světě, které takovou sbírku má.
1: A když se řekne kovářství, laikovi asi jako první věc naskočí v hlavě podkova. Ale rozhodně to není jenom o podkově. Jaké další zajímavosti z té kovářské romské kultury máte u vás v muzeu?
2: Není to podkova, i když také, ale právě romští kováři, aby nekonkurovali místním kovářům, když v době raného novověku přicházeli do střední západní Evropy, tak nemohli vyrábět ten běžný sortiment, ale postupně se museli specializovat na drobné takzvané romské kovářství, a to byly hlavně řetězy, nejrůznější druhy hřebíků, kramle a takovéto drobnější kovářské zboží. Ale my máme právě, a to jsou naše nejstarší sbírky i z konce 18. století, ručně vyráběné kovadliny, kočovných, vlastně putovní kovadliny romských kovářů.
1: Já si to představuji, jak to asi vypadá, musím se za váma prostě přijít co nejdříve podívat. Ale pojďme pozvat na léto, na ty aktuální týdny, následující měsíce, co všechno Muzeum romské kultury plánuje. Co má před sebou v rámci těch 35. narozenin?
2: Zítra v rámci Dne romského holokaustu v Hodoníně u Kunštátu úplně exkluzivní koncert Ivy Bitové a Petra Pavlince. Ještě lidé mohou sehnat lístky, začíná to tam 19 hodin, přijeďte trochu dřív, podíváte se do výstav. Zítra v Letech bude archeologický workshop s docentem Vařekou a taky pietní akt. A 20. srpna máme právě v památníku v Hodoníně pietní a kde budou i přeživší, bude hudba, bude připomínka. No a potom bych ráda pozvala 26. října, budeme tady v Brně otevírat novou výstavu Rudolfa Dzurka, toho velmi famózního romského neprofesionálního výtvarníka, který vytvářel skleněné obrazy ze skleněné drtě a nám se podařilo získat do sbírky 11 nových obrazů. No a potom nás čeká ještě, to bude, promiňte, to je 26. listopadu a předtím 22. října máme slavnostní akci udílení

0: ceny Muzea romské kultury. Je to akce s hudbou, s kulturou, takže srdečně zvu i na tuto odpolední akci.
1: Moc krát vám děkuji za povídání i za pozvánky a přesto si dovolím ještě závěrečnou otázku, tak jako na vaše předřečníky. My jsme tady na festivalu Na vlně. A zajímá mě, kdy jste se vycítila naposledy na vlně? Nebo se na ní cítíte právě teď?
0: Já se cítím pořád na vlně života.
1: Ano.
0: A jinak muzeum prostupuje hodně i můj život, takže doufám, že se muzeu bude dařit a všechny zvu do muzea a všech jeho poboček.
1: Hit Radio City Brno přeje všechno nejlepší k 35. narozeninám Muzea romské kultury. Držíme palce do dalších 35 let minimálně a jsem moc rád, že právě jeho ředitelka, paní doktorka Jana Horvátová, byla naším vzácným hostem v rámci živého vysílání Hit Radio. Mějte se moc pěkně, co vám daří.
0: Taky děkuju a ještě romsky palikeraftu menge.
1: Já jsem se taky něco naučil, paní doktorka, vám to musím říct, protože písnička Mě a mojí ženy je Gypsy Love od Davida Kolera,
0: jo.
1: A ta písnička končí Metut Barekama.
0: No,
1: jak jsem zjistil, co to znamená.
0: Já tě moc miluji.
1: To je nádhera. Jo, mějte se hezky,
0: nashledanou.
2: Brno živě na Hit Radio City Brno.

0: Posloucháte živé vysílání z mobilního studia Hitrádia City Brno.
1: Nejdeme do finále se Summer Party na Hitrádiu City Brno, jdeme do finále s naším speciálním živým vysíláním z festivalu, který se jmenuje Na Vlně Fest. Probíhá tady na koupališti v Zábrdovicích a probíhat bude až do 8 hodiny večerní, kdy se můžete těšit třeba na Refua anebo Moniku Bagárovou. Mým závěrečným hostem za mikrofonem Hitrádia City Brno je spoluzakladatel Sdružení mladých Romů a jeden ze dvou nových mladých delegátů České republiky do OSN, pan Petr Banda. Petře, moc rád vás vidím, dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Čím se Sdružení mladých Romů zabývá a proč vzniklo a kdy?
2: Je to vlastně neformální sdružení mladých Romů z celé České republiky a hlavním cílem je vlastně šířit občanskou angažovanost nejenom u mladých Romů, to znamená, my v rámci toho děláme různý workshopy o demokracii, o Evropské unii. Nedávno jsme byli na návštěvě vlastně v parlamentu v Českém a tím dalším cílem je šíření romské historie a boj proti anticiganismu. My fungujeme tak jako neformálně studentsky asi 3 roky už.
1: Mm-hmm. Takže, jestli to správně chápu, chcete v mladých lidech probudit taky zájem o věci veřejné?
2: Určitě, já si myslím, těch možností, jak se zapojit, je v dnešní době strašně moc, ale spousta lidí o tom neví. Neví o tom, že můžou vyjet do zahraničí, neví o tom, že můžou vytvořit vlastně nějakou iniciativu a získat na to například peníze z Evropské unie v rámci Erasmus+. Takže přesně ukázat jim vůbec tu cestu, jak se třeba zapojit.
1: Mm-hmm. V čem jste mladým lidem, kromě té jakési cesty k veřejným věcem a vůbec k tomu něco dokázat a zkusit něco vymyslet, co může pomoct okolí anebo samotné komunitě, tak v čem jste mladým lidem oporou? Co konkrétně pro ně děláte?
2: Konkrétně tak se snažíme sdílet různé nabídky, jak se zapojit, jak jsem říkal. To znamená různý vlastně Erasmus+, Evropský sbor solidarity. To jsou projekty, v rámci kterých každý člověk může vyjet do zahraničí. Nebo například platforma Moonshot, kterou založil Jemi AD, kde se mladí lidi můžou spojit s inovátory mladými z celého světa vlastně. Takže to je nějaká jedna aktivita. A druhá aktivita je vlastně advokacie. My jsme aktivní na vlastně v Radě Evropy, kde se snažíme mluvit o Romech a o tom, co zažívají v Česku, ale taky máme zástupce v panelu mládeže při ministerstvu školství. Ale myslím si, že je taky důležitý nebavit se, aby se Romové nebavili jenom o Romech, ale i o tématech, které se nás dotýkají všech.
1: Jasně.
2: To znamená nějaká jako umělá inteligence, klimatická změna, že my se snažíme i v tomhle být aktivní a neděláme to ty naše aktivity jenom pro Romy, ale
1: jasně,
2: samozřejmě i pro neromy a další různý menšiny.
1: Mm-hmm. Vy jste jedním ze dvou nových mladých delegátů České republiky do OSN, tak mě zajímá, jak se to vlastně událo, jak jste se jim stal a jaká je vaše mise, poslání anebo možná priority na té vaší cestě.
2: Ten program teďka slaví v Česku 10 let mladých delegátů do OSN a je to vlastně iniciativa České rady dětí a mládeže, ministerstva školství a ministerstva zahraničí a ten poskytuje

0: Ptám se na to proto, protože zatím všechno, co jste říkal, mě extrémně zajímalo. A kdybych teda měl nějaký volný čas, tak bych se taky rád zapojil. Můžu, já jako člověk z davu, a je potřeba se někde registrovat, být v nějaké komunitě?
1: Těch možností, jak jsem říkal, je opravdu strašně moc. Určitě nás můžete najít na Instagramu, kde dáváme spoustu informací, to znamená Sdružení mladých Romů.
0: Ano.
1: Ale těch možností je strašně moc, jak se člověk může zapojit. Spousta těch programů je třeba nějak omezená věkem, třeba jako do 35 let, ale i když je člověk starší, tak může vystupovat třeba v roli mentora, mm-hmm. může se zapojit opravdu v rámci jako spousta možností. Jo. Mm-hmm.
0: Poslední otázka na závěr, Petře. My jsme na festivalu na Vlně Fest a ptal jsem se každého, kdo doseděl na vašem místě, zeptám se na závěr i vás. Kdy jste se naposledy vezl na Vlně?
1: Na Vlně určitě dneska se vezu. Myslím si, že tenhle festival je skvělý a i v tom, že tady jsou jak třeba Romové, tak neromové. Ale poslední měsíce tak se vezu na Vlně, jak třeba v rámci toho OSN, tak je toho strašně moc, mám spoustu plánu. Takže já doufám, že se všechno vydaří.
0: Já vám to moc přeju. Naším závěrečným hostem speciálního vysílání Hit Rádia City Brno odsud ze Zábrdovického koupaliště a z Na Vlně Festu byl spoluzakladatel Sdružení mladých Romů Petr Banda. Petře, moc krát vám děkuju, ať se vám moc daří. Shledanou.
1: Děkuju.
0: No a přátelé, jak už jsem říkal, summer party na Hit Radio City Brno pokračuje. No a teď už si slovo přebírá Peťka Březinová, kterou na dálku moc zdravím.
2: Brno živě na Hit Radio City Brno.

Přeji všem krásné poledne, máme 12 hodin, 1 minuta z Hitradia City Brno, zdraví Peťa Březinová a my máme za sebou výživné hodinové vysílání z živého mobilního studia Hitradia City Brno ze Záprudovického koupaliště, kde je na vlně fest.

0: Doufám, že tam Ondra Blaho teda nedostal úžeh, protože už tam máme nějakých 31 stupňů, ale to si samozřejmě za chvilku řekneme v počasí. Teďka aktuální dopravní informace přímo z Jižní Moravy. Podíváme se na trase z Mikulova na Pohořelice, na hrázi přehrady, Nové Mlýny. Tak tady máme havárku 3 osobních aut. Místo je teda průjezdné ke Vadlově, ale počítejte se zdržením v kolonách v obou směrech. A to je teda nemilé, protože tam zrovna všichni jezdí, že jo, na dovolenou, máme sobotu. Tak si myslím, že se to někomu ta cesta za mořem k moři prodlouží. Potom D1 197. směrem je zúžení vozovky na dva pruhy kvůli opravě. A potom ještě Ochoz u Brna, ulice Náves, tady probíhají práce na vozovce, takže tady je provoz částečně omezený. No ale pokud máte něco důležitého ze své trasy, o čem bychom měli vědět, tak vaše dopravní info posílejte ideálně hlasovkou nebo klidně napište zprávu na náš WhatsApp 720 890 848.
1: Zlepší si náladu.
2: Hit Radio City Brno.
0: A teď ještě počasí, máme krásných, no krásných, pro někoho krásných, pro někoho tak úplně ne, 31 stupňů, máme polojasno, někde je dokonce zataženo, což vám závidím, protože to se netýká našeho brněnského výstaviště, případně Brna. Ale jako dneska, to počasí slibuje velmi zajímavé věci, protože má být polojasno a potom je dost možné, že odpoledne okolo nějaké 16., 17., 18. tady bude pršet. Takže jako bouřky se tady nad Brněm nějak jako zhrnují, uvidíme, co to přinese. No a potom zítra, díky těm bouřkám, tak nás čeká trošku ochlazení, 29 stupňů a krásné polojasno.
2: Hit Radio City Brno.
0: No ale kam se před tím silným Oscarem sluncem schovat? Co takhle do kina? Na Odysseu. Já jsem to udělala včera. Hit Radio.

Shaft Mambo Italiano na Hitradio City Brno. Já jsem šťastná, že mi ta naše summer party připomíná Itálii i po návratu. A zase připomínat vám, že včera ve 12 v noci bylo 27 stupňů. To asi není třeba, že? Všichni jsme to pocítili, ať už venku nebo doma. Ale my jsme si řekli s manželem, jo, že utečeme před teplem do kina. A kam jinam než na Odysseu? Všichni o tom mluví. Já jsem tam teda šla bez očekávání, protože jako 3 hodiny sedět na zadeli v kině, to jako není žádný čajíček. To jako chce hodně sebezapření, abyste se nějak jako nešoupali nebo furt nechodili na záchod. Ale musím říct, že super. No dobře, možná jsem tam na 15 minut trošku zachrapkala, ale bylo to fajn. No ale děj mi rozhodně neutekl, jo? Hlavně to bylo krásně rozdělené, ten děj. Takže vám ani nepřišlo, že to tam bylo něco zdlouhavého. Protože když už se stalo, že jsem chtěla trošku zívnout, tak se tam prásk, objevila se tam nějaká dramatická scéna, velkolepá, a bylo to úplně v pohodě. A jako když si vezmete, že režisér Christopher Nolan, cokoliv on si zmyslí, to se udělá, ať to stojí, co to stojí. Takže ten divácký zážitek je úplně někde jinde. Takže já vám doporučuji Odysseu rozhodně. Nebudete litovat ani ty tři hodiny, není to ztracený čas, je to fakt fajn. Takže Odyssea v kině, dejte si ji třeba večer, ale ne, dneska je Brazil Fest, až později.

DJ Antoine, welcome to Saint-Tropez na Hit Radio City Brno. Já vás vítám v naší summer party, která pokračuje až do neděle do 6 do večera. A víte, jak se říká, že bychom se měli každý den za něco pochválit? To samozřejmě dělejte dál, v tom pokračujte, ale co takhle ještě každý den si říct, co jsem dnes udělal nebo udělala roztomile divnýho? Možná vám to teďka přijde divný, jo? Ale já vám totiž za chvilku řeknu jeden nový přírůstek z národní sbírky zlozvyku, jo? A já si myslím, že tenhle roztomilý zlozvyk má polovina z nás. Já ho tady mám určitě a vím o 10 lidech, kteří taky. Takže přihoďte případně nějaký svůj, klidně na náš WhatsApp 720 890 848. Akorát já tak přemýšlím nad nějakým jako dalším mým jako divným zlozvykem. A víte, co je nejhorší? Mě víc napadají zlozvyky ostatních, víc než mě. Tak víte co, klidně napište zlozvyk třeba své polovičky, kámošky, mámy, dcery, je to úplně jedno. To se taky počítá.

0: Hit Radio City Brno.
1: Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou, a včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou, všude barvy jsou, splývají naše těla.

0: Vanastové věci, nahá na Hit Radio City Brno máme, summer party, ta samozřejmě pokračuje, ale když už teda jsme u nahoty, jo, tak možná tohle bude váš zvyk. Pro někoho divný, pro někoho je to normální, že chodíte doma nazí, no ale já jsem ráda, že nám píšete na WhatsApp vaše zlozvyky, ale já vám nejdřív se podělím o ten, který jsem právě našla v Národní sbírce zlozvyků, je od Pavlíny, jo. Když nakoupím jídlo pro naši čtyřčlenou rodinu, tak mám vždycky potřebu vzít všechny tašky a věci od auta na jednou. Vždy. Je fuk, že to mám k domu 5 metrů. Přece nepůjdu dvakrát. Ale jo, já to mám úplně to stejný a myslím si, že vy taky. Jestli ano, napište nám ano na náš WhatsApp 720 890 848. No a teďka se koukám, co nám napsala Lenka, jo. Napíše, že když hledá něco na internetu, takže otevře 20 záložek a pak zapomene, co vlastně hledala. Tak to já mám taky občas. Já tam mám furt jako hodně záložek, musím se přiznat, ano, je to tak. Je to divný zvyk, je můj, je. A potom ještě Ondra píšete takový jako spíš pro pány, ale nebudu paušalizovat tady. Když otevřu lednici, doufám, že se za poslední 3 minuty objeví něco nového. Ondro, pokud se tvoje žena právě nevrací z obchodu s plnýma taškama, tak asi ne.
1: Aj.

Parádní pecka na Summer Party na Radio City Brno, Florida, Kesha, Right Round. Jinak přijde vám ten refren trošku povědomý, on totiž vychází z hitu You Spin Me Round britské skupiny Dead or Alive z 80. let. Záleží jako která verze se vám líbí více. Mně teda tahle, ta Florida a Kesha, protože já si vždycky vzpomenu na film Pařba ve Vegas a to tak jako ve mně vyvolává takové hezké emoce, protože já se při tom filmu vždycky náravně bavím. Ale jinak, co se týče Kesha, jo, tak ona naspívala, dřív nebyla vůbec známa, ale naspívala tento hit, vlastně jeden z největších hitů roku 2009, ale v Americe u ní původně ani nebyla jako uvedena. Huděrka malá. A normálně s Floridou ho poprvé společně zaspívala až po 17 letech. Letos v lednu, jo. Takže ani se vlastně nevědělo, jestli jim to nějak jako dohromady půjde. Podle všeho jim to šlo dobře. No a my pokračujeme v naší summer party. Za chvilku se můžete těšit třeba na Kaomu a Lambádu.

0: Balloons, What's Up na Hitradio City Brno. Pokračujeme v naší summer party, ale ještě než tak nastane, tak se podíváme na aktuální situaci, co se týče dopravy v Brně a na Jižní Moravě. D1 215. kilometr směrem z Brna na Vyškov. Tady nám stojí nějaké poruchané osobní auto, takže dejte pozor. Na trase Střebíče na Brno, a je to za Rosicemi, tak tady máme srážku dvou osobáků, takže tady počítejte s omezením. A ještě, no jo, na trase z Mikulova na Pohořelice. Na hrázi přehrady Nové Mlýny havarovala třiosobní auta, ale to už se stalo dříve trošku ve 11:45 a stále je to tam průjezdné kyvadlově, takže počítejte se zdržením v kolonách v obou směrech. No a pokud něco důležitého máte na vaší trase, třeba jste právě u Nových Mlýnů, tak pošlete třeba hlasovku na naše WhatsAppové číslo 720 890 848.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
3: Co kdyby se hudba dala tvořit dotykem?

0: pohybem i vlastním srdcem. Od května do září se Loutský klášter ve Znojmě promění v laboratoř zvuků. Interaktivní výstavu, kde se z vás stává dirigent, skladatel i vědec. Dirigujte orchestr, tvořte hudbu světlem, nechte si složit skladbu umělou inteligencí nebo objevte svět zvukových experimentů. Otevřeno denně od 4. května do 30. září. Laboratoř zvuků. Hudba, kterou zažijete na vlastní kůži. Znojemská beseda CZ.
1: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
2: 13 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Červenec se stal zatím nejtragičtějším měsícem letošního roku. Při dopravních nehodách v uplynulém měsíci v Česku zemřelo 41 lidí. Meziročně o 6 více. Vyplývá to z policejních statistik. Nejtragičtějším dnem roku byl 27. červenec. Senát asi vyzve vládu, aby zveřejnila důvěryhodný plán zvyšování výdajů na obranu do roku 2035. Současně by měl konstatovat, že Česko dlouhodobě neplní své závazky ve financování obrany. Stojí to v usnesení, které přijal Senátní výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost. Projednání na schůzi Senátu by mohlo proběhnout 19. srpna. U španělského města Ceuta, které je na severu Afriky, dnes ráno začala instalace bariéry proti migrantům na moři. Podle médií o tom informovalo ministerstvo vnitra. Právě přes moře se dostalo do Ceuty mnoho lidí při čtvrtečním živelném přechodu hranice. Situace ve městě byla ráno klidná. Veslařky Pavlína Flamíková s Anou Šantrůčkovou získaly na mistrovství Evropy na dvojce bez kormidelnice stříbro. Ve Vare se nestačily jenom na suverénní Rumunky. Dvojskyf Dalibor Neděla Jakub Podrazil obsadil 6. místo.
3: Hope jazykový servis a Hope doučuje v Brně. Naučíme vás cizí jazyk a vaše děti připravíme na zkoušky Cermat. Více na jazykovýservis.cz a hopedoučuje.cz.
4: No máme v Brně 33 stupňů, je to tak. Ono je to super, pokud jste teďka aktuálně na koupališti, tak já vás zdravím, čvachtejte se, co to jde, ale takhle, nebojte se, o čvachtání nepřijdete ani v dalších dnech, protože zítra má být 29 stupňů, trošku teda ochlazeníčko, polojasno, potom jasno v pondělí 36, no pořád se nám to ten celý příští týden bude pohybovat okolo 35 a dokonce až 38 stupni. Takže nezapomeňte na ten režim, pitný režim, pořád pijte vodičku, ne, že to vezmete tak, že máte pít alkohol, to vůbec ne. Hlavně přísun čisté, pramenité vody.
1: Hit Radio City Brno.
4: A my pokračujeme v naší summer party na Hit Radio City Brno a odstartujeme to víkendem, protože co? Je víkend. Hit Radio. A protože máme prázdniny v rozpuku, tak si myslím, že by nebylo od věci, kdybychom si za chvilku řekli, co, na co si máte dávat pozor a v jaké zemi, jo? Víte, že třeba v Singapuru, tak tam nikde nekoupíte žádnou obyčejnou žvíkačku? No, to a mnoho více za chvilku.

Eva Farna a Miraj, vzpomeneš si na Summer Party Hit Radio City Brno. A vy si vzpomenete, co jste si třeba zabalili na dovolenou? Jako když člověk balí na dovču, většinou řeší hlavně pás, plavky, nabíječku, na mobil a pak stejně třeba půl cesty přemýšlíte, jestli jste vypnuli žehličku. Máte to tak, že třeba už jdete zbalení a pak vypnul jsem ten kávovar, vypnula jsem tu žehličku, možná to znáte. No ale možná bychom si měli přibalit ještě takovou jednu věc, znalost místních pravidel. Protože to, co je u nás třeba úplně normální, tak může být v jiné zemi pěkně drahá legrace, jo? Třeba Singapur. Ten je známý tím, možná to víte, že je neuvěřitelně čistý. A i proto tam prakticky nekoupíte nikde obyčejnou žvíkačku, jo? Takže oni asi nechtějí, abyste měli svěží dech, chtějí tam mít radši čisto. A její prodej je prostě zakázaný, aby neskončila nalepená někde na chodníku nebo na dveřích metra a tak podobně. A když jsme jako u pořádku, kdyby vás tam náhodou napadlo odhodit nějaký odpadek na zem, tak to bych nedělala, protože za to zaplatíte přesně přepočtu 17 000 korun. A kdybyste jedli nebo pili v metru, tak 8 500. Jako zase úplně jiný přístup, tak mají v Japonsku. Tam sice nikdo nezakazuje nikomu jíst v metru, ale skoro nikdo to nedělá. To stejně platí o telefonování. Oni to jako považují za velice neslušné, že tím jako ruší ostatní, že jo? Tak si představte, třeba ranní šalinu v Brně, jo? Žádné hlasité hovory, žádné telefonáty na reproduktor, jen klid a ticho. To by byl pro některé z nás možná skoro kulturní brněnský šok, že? No a ještě Itálii tady máme, jo? Konkrétně třeba Sardinie. Tak pozor na suvenýry z pláže. Já chápu, že se vám ta mušlička líbí, ale plácněte se po prstech, že to se nedělá, protože když si vezmete jenom pár mušlí do skleničky domů, tak ono to je takový nevinný. No, jenomže na některých plážích je jejich odnášení tak zakázané, jako tak zakázané, prostě zakázané. A vám hrozí pokuty, ne jako tady, 100 eur. To jsou tisíce eur, takže ta mušla za to nestojí, prosím pěkně. No takže dnešní cestovatelská rada zní jednoduše, než vyrazíte do ciziny, zkuste si kromě předpovědi počasí zjistit i pár místních pravidel. A hlavně jako ta předpověď počasí vám stejně podle mě k ničemu nebude. Já když jsem se na ní koukala, tak jsem si na 12 dní zbalila 10 mikin a pak jsem tam chodila jenom v jedněch kraťasech, takže na to taky kašlete. Pojďme na další hity ze Summer Party. King of My Castle právě teď. A potom hned v závěsu oblíbený Michael Taylor, I'm Seuchipego.

0: Michel Telo a Jusef Čipego na Summer Party Hit Radio City Brno. Já jsem si celou dobu myslela, že to je jako Michael, nevím proč. Prostě mě to tak jako šlo do pusy a pak jsem zjistila, že to je Michel. A to ono to je hezčí. Je to hlavní jeden z největších letních hitů posledních 30 let, což my teďka na Summer Party máme celý víkend až do neděle do 18. večerní. A tahle písnička původně vznikla už o pár let dřív, jo, je to z roku 2008, ale právě jako Telo z ní udělal takový světový fenomén, jo. Obrovský pomohlo teda Cristiano Ronaldo. Jestli si pamatujete, on si střihl tady ten jeho taneček při oslavě svého gólu. No a to už je pak jasný, pak už ho napodobovala půlka Evropy, vlastně celý svět. A ten název, jo, Jusef Čipego, víte, co to je? Jako volný překlad, je to sice překladatelský oříšek, ale volný překlad, ach, kdybych tě tak dostal. Dobrý, že? Takže žádná jako nevinná letní pohodinda, ale pěkně takový sebevědomý flirt. A co teď nabídneme dál? No já si myslím, že budete překvapeni. Entrance, Disco, Simple Plan, anebo Gracie Abrams na Hit Radio City Brno. Hit Radio.
1: Doplavek už zhubnout nestihneme. Ale říjen, ten ještě můžeme zachránit. Weekend Hit Radio a vyhraj dvouměsíční vstup do CrossFit Gymu Fun Factory. Na našem webu nominuj hit, který ti vždy zlepší náladu. Až ho o víkendu slyšíš společně se svým vzkazem. Volej 800 937 937. Hit, který se vyplatí. Už tento víkend na Hit Radio. Hit Radio.
2: Přijďte 10krát a vyhrajte. Letní výzva Fun Factory je v plném proudu. Hrajte o více než 400 cen v hodnotě přes 1 milion korun. Více na funfactory.cz.
3: Maraton hudby Brno rozezní centrum města od 6. do 9. srpna. Taneční Balkan Night na Špilberku. Fenomenální klavírista Omar Sosa, trumpetový virtuos Paolo Fresu a kytarový genius Nguyen Le. Čekají vás desítky skvělých koncertů. Vstupenky na goout.cz. Navštivte Brno. Město hudby UNESCO.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
5: Hit Radio. Když se probudíte do slunečného rána. A cítíte, že tohle bude dobrý den. Takhle zní léto s Hit Rádiem. Hit Rádio.

0: Hit Radio City Brno.
1: Give me a C. Give me a O.

na Šampu, Summer Paradise na Hit Radio City Brno v naší Summer Party, která pokračuje. Já jsem si říkala předtím, jak může vypadat spojení Simple Plan a Šampalo a jako je to naprosto famózní. Nikdy nevíte, co ze všeho vyleze, že jo? Rozhodně vím, co tady můžete dobrého dělat v Brně, protože od pondělí, od 3. do 9. srpna tady opět máme na Kraví hoře festival Planet a už víte, že za příznivého počasí, které je k tomu potřeba, tak se nafouknou všechny možné modely a vystavují se vždycky od 2 do 12. večer, jo. A jestli bude nafouknuto, tak to vždycky zjistíte právě na stránce www.festivalplanetbrno.cz. Rozhodně tam uvidíte Gigalona, jo, se čtveřicí největších satelitů, potom některé střední velké modely a každý večer v 8 je tam povídání nejenom o Gigalonu s průvodcem a to bude samozřejmě ředitel brněnské hvězdárny Jiří Dušek. Potom můžete taky navštívit kino s vesmírnou duší a co je fajn, tak tam bude mezihvězdná budka. Víte, co to je? To je taková netradiční komunikační brána, jo, kdykoliv mezi 9. večer a po 12. můžete napsat vzkaz, který se přemění na nějaký světelný signál a v podobě teček a čárek vyletí jako paprsek k nebi. Snad až mezi hvězdy a možná nevím kam. Mě to strašně připomíná ty tečky čárky, tady ta morzeovka, když jsem teďka viděla Interstellar. To je taky podobné. Možná, že to z toho vychází. Potom vás pozvu dneska na letní kino přímo v historickém centru na nádvoří Radnice Brno Střed, že jo, dominikánská. A dneska tam dávají v 9 večer italskou komedii, jmenuje se Bláznivě. A já jsem se koukala, pozor, na ČSFD má 71%. To je víc než dobrý. A potom ještě pozvu na hudbu na Vinicích. Dneska totiž vystupuje David Koller na Somberku po Picích a Adam Ďurica na Lahouferu. Takže jestli ještě máte nějaké ambice na to, abyste spojili hudbu a víno a užili si to, tak se podívejte na webovky. Hudba na Vinicích.cz.

0: Moje oblíbená víno od Činasek na Hitrádiu City Brno na Summer Party, která pokračuje a bude až do zítřejšího večera do 18. hodiny. A co vy chtěli byste za vínem? A co takhle, kdybyste se stavili na Knížecí horu? Tam je totiž naše lavička, první lavička Hitrádia City Brno. Udělíte si tam fotečku, skleničku ze Šatou Valtice, protože tato lavička vznikla právě ve spolupráci s nimi a doufám, že ji budete hodně využívat. Jako takhle křtít ji nemusíte, jo, to vůbec není potřeba. Můžete si tam klidně jako zasnoubit, to nám vůbec nevadí, jako prostě hodně využívejte, hlavně se tam vyfoťte a pokud byste to sdílili na své sociální sítě třeba do příběhu, tak nás tam prosím označte, to budete moc hodní. A my pak možná zase budeme hodní směrem k vám, protože třeba potom někoho vybereme a ten dotyčný od nás dostane hezký dáreček. Co vy na to? A co na další hudbu? Ace of Base, All That She Wants nebo Michael Schulte a taky Justin Timberlake. Tohle vám doručuju do konce 13. hodiny.
1: Festival Planet Brno na Kraví hoře pokračuje. Obří modely vesmírných těles, letní kino s vesmírnou duší, cesty mezi hvězdami v digitáriu a nový obří model Gigalonu pro rodiny, zvídavé i náročné fanoušky vědy od 3. do 9. srpna. A pozor, Kraví hora je pro auta vesmírně nedobytná. Více informací na festivalplanetbrno.cz. Zažijte vesmír na vlastní oči.
2: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
3: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
4: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
5: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
6: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
5: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
7: firmanazážitky.cz.
8: Atención!
9: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
8: Yes!
9: Tančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
8: La Tropical!
9: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
1: Hit Radio City Brno.
10: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Makeba ve vysílání Hit Rádia City Brno a hlavně naší summer party. Možná jste si mysleli, že Makeba je na nějaké chytlavé slovo do refrénu, jo? Ve skutečnosti je skladba takovou poctou Miriam Makeba, slavné jeho africké zpěvačce a bojovnici proti apartheidu. No, Mama Afrika. Každopádně my už se pouštíme na naše aktuální informace, co se týče dopravy na Jižní Moravě a taky samozřejmě v Brně. Podíváme se na D1, 215. směrem z Brna na Vyškov. Tady stále stojí porouchané osobní auto, takže pozor. Potom na trase Třebíče na Brno za Rosicemi tady se srazila dvě osobní auta. Ještě se to tady odklízí, takže i tady počítejte s omezením. A pak, když se koukám, tak stále se ještě odklízí i nehoda, která je na trase z Mikulova na Pohořelice, na hrázi přehrady Nové Mlýny. Tady byla srážka 3 osobních aut, opravdu velká bouračka, takže stále je místo průjezdné Kyvadlově a stále jsou tady kolony. Pokud jste právě na místě, tak určitě dejte nějaké echo info a pošlete nám hlasovku na naše WhatsAppové číslo 720 890 848.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90, Opavia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun a Borotalko Deospray Roll-On nebo Deostick za 64,90 až do 4. srpna. Kaufland.
2: Letní novinkou pro tento týden jsou Sweet Chili Twister nebo Sweet Chili Zinger.
3: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
2: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
3: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun. Více

0: informací v restauracích KFC.
1: Vyměňte hluk města za vůni trávy. Balkón za vlastní terasu se zahradou. Stísněný byt za nový dům. To všechno za cenu bytu v Brně. Branišovice. Místo, kam se budete každý den těšit domů. Více na rdbranišovice.cz.
2: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
3: 14 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Dnešek bude v Česku mimořádně horký. Někde by se podle meteorologů mohla teplota dostat i na 40 stupňů Celsia. Varují proto před velmi silnou zátěží teplem. Lidem hrozí přehřátí a dehydratace. Itálie pro Španělsko dočasně uzavřela schengenský prostor. Oznámil to včera večer italský ministr zahraničí Antonio Tajani v příspěvku na sítě X. Opatření označil za nevyhnutelné. Oznámení přišlo poté, co se od čtvrtka z Maroka do španělského města Ceuta nekontrolovaně dostalo okolo 60 tisíc migrantů. Ministrům Babišovy vlády dnes začínají dvoutýdenní prázdniny. Kabinet se znovu setká na pravidelném zasedání 17. srpna. Čekat ho bude hlavně příprava státního rozpočtu na příští rok. Jednání o něm zahájili Babiš a ministryně financí Alena Schillerová už v uplynulém týdnu. Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu zveřejnila podrobnou zprávu k dopingovému případu Markéty Vondroušové. Tu v červnu potrestala čtyřletým zákazem činnosti za odmítnutí kontroly loni v prosinci. Odmítnutí dopingové kontroly je v odborných kruzích paradoxně považováno za ještě horší prohřešek než samotný pozitivní test. Vondroušová má v plánu odvolat se k arbitrážnímu sportovnímu soudu. Kdyby neuspěla, distancí vyprší 21. června 2030.
4: Hope jazykový servis a Hope doučuje v Brně. Naučíme vás cizí jazyk a vaše děti připravíme na zkoušky Cermat. Více na jazykovýservis.cz a hopedoučuje.cz.
5: 34 stupňů, tolik nám ukazuje teploměr v Brně a taky okolí na Jižní Moravě. Co se týče toho deště, já se teda kouknu na to trošku blíže. Mohlo by pršet odpoledne okolo nějaké 16. 17. jako je to takové nejisté. Buď se nám to vyhne nebo ne, ale já si myslím, že spousta z nás by uvítala, kdyby nějaké ty kapky z nebe padaly. Takže se nám potom příjemně ochladí a výsledek by měl být takový, že zítra v neděli naměříme pouhých 28 stupňů a polojasno. To je dobrá zpráva, že?
2: Hit Radio City Brno.
5: A víte, jaký film se natáčel přesně před 40 lety? To bude nějaká ta nesmrtelná klasika, že? Hit Radio. Nejenom, že vám řeknu, jaký film se natáčelo už za chviličku, ale my pokračujeme v naší summer party na Hit Radio City Brno. Pokračujeme Madonou, La Isla Bonita, moje oblíbená. Doufám, že vaše taky.

0: Scatman John a Scatman na Hit Radio City Brno. Summer Party pokračuje a to jsou ty největší hity, letní největší hity za posledních 30 let. No ale víte, kdo už překročil 40? Krom teda Teploměru, že jo? Je to film Vesničko má středisková, který se dotočil před 40 lety. Ale jako na rozdíl od většiny z nás, tak jako nestárne vůbec. Pořád se, že jo, kocháme krásnou přírodou s doktorem Skružným, alias Rudolfem Rušinským, který ví, co je dobrý naordinovat, a to vždycky.
1: Chceš lázně, Bedřichu?
2: Nechci, to mi neudělalo dobře.
1: Tak jeď k moři, zavři hospodu a jeď.
2: Tam jsem byl před loni, tam trpím prvý mama.
1: Tak jeď do Tater.
2: Já nesnáším vejšky.
1: Tak když kam jeď, jeď do Pelhřimova. Prohlídni si krematorium, ať víš, do čeho jdeš. Hm? Další!
0: A takhle se stane, že je Pelhřimov potom slavný. Přitom jako tahle česká klasika, ona vznikla vlastně omylem, jo? Zdeňku Svěrákovi, totiž na Barrandově, nedopatřením dvakrát zaplatili námět k filmu Na samotě u lesa, jo? A aby nějak účetně všechno sedělo, tak on dostal za úkol vlastně přes noc, jo, napsat krátký námět na jiný takový venkovský film, který se měl jednoduše jako zamítnout a zamést pod koberec, jo? Jenomže Jiřímu Menclovi se ten příběh tak zalíbil, takže místo tady zapomenutýho papíru vznikla jedna z nejslavnějších českých komedií. A jako otík byl navíc inspirovaný skutečným závozníkem s nápadně velkýma ušima a film se měl původně teda jmenovat Plachťák, ale to asi neprošlo. A mimochodem Vesničko má středisková to dotáhla, že jo, až na nominaci na Oscara. Takže otík nakonec přece jenom vyrazil do velkého města. I když trošku jinak, než se ve filmu plánovalo, což bylo Praha, ale my jsme rádi, že to bylo jinam, že jo, tady v Brně.

0: Coldplay, Burna Boy, We Pray na Hit Radio City Brno. Možná už se někdo modlí za to, aby trošku zapršelo, což možná, že si užíváte pohodový víkend. Máme teďka ty největší hity, letní hity za posledních 30 let, díky naší summer party, která pokračuje dnes a ještě zítra až do 6. večer. Ale třeba jste byli celý týden v jednom kole, nestihli jste nic zaznamenat, co se vlastně stalo, nestalo, museli jste se věnovat vaší práci, tak nebojte, já mám za chvilku pro vás takový týdenní přehled, co se důležitého událo a co byste si měli potom jako odnést a co byste měli vidět, teda aspoň z našeho pohledu. No a pokračujeme v naší summer party, za chvilku nabídnu třeba tohle.
1: Wow, mám tisíc otázek. Na žádnou smění.
0: Asi víte, je to Vohnout, Svaz českých bohémů. Oblíbená písnička, hlavně právě na ty léta, kde jste třeba s kámoši na chatě, tak jestli nás posloucháte a ladíte právě na nějaké grilovačce na chatě, tak jsme za to moc rádi a zdravíme. A taky ještě pustím tohle. Tenhle song, ten už není jako na chatu za mě, to už je právě k tomu bazénku s nějakým tím drinkem, paraplíčko a jako pohodová nálada. No a ta bude a stále je na Hit Radio City Brno.
2: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
3: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa,
4: Mirá,
3: Rybičky, Hrady.cz. 7. a 8. srpna Hrad ve Veří u Brna.
4: Migové,
3: Harley,
4: Single X,
3: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 7. a 8. srpna na Hradě ve Veří u Brna za podpory Hit Rádia City Brno.
5: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
3: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
6: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
7: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90 až do 4. srpna. Kaufland.
8: Přemýšlíte, kam v létě vyrazit? Znojemské kulturní léto přináší zážitky, výhledy a atmosféru, jakou jinde nezažijete. Čekají vás desítky akcí pro všechny generace. Hradební pondělky, úterky s cymbálkou, prohlídky Kránického lesa, tančírny v ulicích, multižánrový minifestival Plejáda, slavnosti okurek a další letní zážitky. Každý den jiná energie, každý večer jiný zážitek. Nenechte si ujít léto ve Znojmě. Více na znojemskabeseda.cz. Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princ.

0: El Profesor, Bongo Cha Cha Cha, Summer Party, Hit Radio City Brno. Jako my to neuvěřitelně válíme, protože tam sázíme jenom ty největší letní hity za posledních 30 let. A když si teďka sečteme a potrhneme tento týden, myslím tím pracovní, jo, protože víkend ten je jako v rozpuku, to je v pohodě, tak sice bylo teplo, ale to není jediná věc, kterou bychom měli hodně rozebírat. My vám totiž každé dopoledne všední servírujeme pozitivní zprávy a já si myslím, že tahle by neměla zapadnout. A říkali Davče Máčela,
1: že můžeme být na naše Brno zas o něco víc hrdí, protože tady máme jednu z nejlepších zmrzlin, pozor, ne v Česku, ale na světě. Já nebudu říkat schválně, která to je, ale když jenom zmíním, že se na ní stojí dlouhé fronty a je přímo v centru, tak asi už budete tušit. Letos se ta jejich zmrzka dostala na Gelato Festival World Masters pro nejlepších 34 zmrzlinářů na světě.
0: Já se vůbec nedivím, protože já když jsem ochutnala zmrzlinu, a to bylo v Limone sul Garda v Itálii, tam, kde jsou prostě všude citrony, jo, tak tam je jedna gelatérie a strašně mi ta chuť připomínala právě tu naši brněnskou, z toho brněnského středu. A taky měla tohle ocenění. No, takže právě gelato, pravá zmrzlina, jako za ní vůbec nemusíme do Itálie. My to zvládneme i sami, v Brně a možná ještě líp. Miami. South Beach, bringing the heat.

0: Disturb the Sound of Silence na Hitradio City Brno. No, ticho, to je podle mě hodně důležité pro spokojené manželství, ale ne pro naši summer party, která samozřejmě pokračuje až do zítřejší 18. hodiny. A když jsme tady u manželství, tak já jsem narazila na jednu studii, která prý odhalila několik jako důvodů, proč se lidé rozvádí, jo. Takže jestli máte třeba svatbu za sebou, tak se můžeme teďka společně nějak poučit, jo. Takže důvod k rozvodu může být dlouhé dojíždění do práce. To chápu, potom jste otrávení a začnete se třeba hádat. Nebo když se vám rozvedou kámoši, jo, kamarádi, tak asi možná taky chytnete tady tu mízu rozváděcí, já nevím. A nebo dokonce, což absolutně nechápu, že když se vám jako první dítě narodí holčička, tak to už nerozumím vůbec, jo. Tak miminko je asi podle mě v pohodě, jako kluk je v pohodě, holka ne. Podle mě skutečná krize přichází až ve chvíli, kdy se začnete hádat, kdo bude v noci stávat, ne? No ale pozor, problémem prý může být i dokonale spravedlivé dělení domácích prací, jo. Protože jakmile se všechno rozdělí přesně na půl, tak potom se vám z toho stane takové jako účetní oddělení, jo. Já jsem vynesl koš, ano, ale až potom, co jsem ti ho třikrát postavila ke dveřím, nebo dobře, tak ty zase dlužíš jednu míčku a půl uklízení koupelny, no hrůza. Takže možná není jako potřeba dělit všechno přesně 50 na 50. Mnohem zdravější je taková ta tradiční dohoda. Jeden vysává, druhý vaří, to třeba máme my a je to super. A oba společně potom čekají třeba, až přijde návštěva. A to my tak máme úplně jasný, protože teprve se začne uklízet. A jak to máte vy? Jste spokojení? Přispějte nějakou radou, klidně 720 890 848, to je náš WhatsApp, anebo cokoliv dalšího, protože v celou 15.00 budeme mít zase dopravní informace z Brna, z okolí, takže jestli někudy jedete, jste v koloně, tak se to bude hodit, určitě pošlete hlasovku.
1: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pitlík od pečiva, humáč.
2: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každý snad ví, že bordel se nehází na zem.
1: No, evidentně každý ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
2: To asi jo, no.
1: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
2: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Se vyznáme, ne?
1: Já, sypiš, v Česku nás třídí už 3/4.
2: Tak to je slušný.
1: Jo, jo. A díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
2: A to je jako kolik?
1: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
2: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
1: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
2: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Nejkrásnější vinice, kouzelná vinařství, špičková vína, letní večery a nejlepší české i slovenské kapely.
5: Správně, je tu hudba na vinicích s Rajvkou.
4: Kouzelné prostředí vinařství Sonberg, Lahofer, Chateau Valtice, Hraniční zámeček a Zlomek a Vávra Boršice. Tu atmosféru musíte zažít.
5: Vstupenky a hudební program hledejte na webu hudbanavinicích.cz.
4: Tak na viděnou na hudbě na vinicích.
6: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
7: Mirage.
6: Rybičky. Hrady.cz. 7. a 8. srpna Hrad ve Veří u Brna.
7: Migové.
6: Harley.
7: Xindle X.
6: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 7. a 8. srpna na Hradě ve Veří u Brna za podpory Hitradia City Brno.
8: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
6: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
9: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.

0: Rádia City Brno a hlavně pokračujeme v naší summer party, ale to až potom, co si řekneme aktuální informace, co se týče dopravy na Jižní Moravě a v Brně. Podívám se na D1 230. km směrem na Prahu. Tady stojí na krajnici porouchaný karaván, takže dejte pozor. Někdo asi jede z dovolené nebo na dovolenou a úplně to nevyšlo asi tak, jak by chtěli. Potom Brno Karlova ulice u sjezdu od Husovického tunelu. Tak tady máme havárku dvou osobních aut. Tady určitě počítejte s omezením. Stále tady ještě nemáme odklizenou, což mi teda hlava nebere, ale to je ta havárka tří osobáků. Místo je stále průjezdné Kyvadlova a je to na trase z Mikulova na Pohořelice, jo, na hrázi přehrady Nové Mlýny. Takže tady počítejte se zdržením v kolonách a stále je to v obou směrech. A pokud máte něco důležitého z vaší trasy, no tak rozhodně nám to dopravní info posílejte hlašovkou, ideálně na naše WhatsAppové číslo 720 890 848.
1: Vinohraní, vinohraní. Ano, je tady vinohraní ve Velkých Pavlovicích. V sobotu 29. srpna zahrají Panoptiko, Desmod, Argema, Turbo, Show 45 let a další. Festival nabitý skvělou muzikou a dobrým vínem. A o den dříve Švanci Show, já su já. Info na www.vinohraní.eu.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.

0: Jenom hity. Hit Radio. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio City Brno.
1: 15 hodin krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Letošní turistická sezóna je zatím z pohledu českých hotelů srovnatelná s loňskem. Obsazenost hotelů je podle nich většinou stejná jako v loňské sezóně. Místy mírně lepší, uvedli to zástupci hotelů. Oproti Loňsku je ale patrná změna ve způsobu rezervování ubytování. Zhodují se na tom hoteliéři. Více hostů nechává letos rezervace na poslední chvíli. Přes území Česka přišla v noci studená fronta. Přinesla déšť a bouřky se silným větrem, který lámal stromy. Na mnoha místech ale panovala tropická noc. Dnešní teploty mají být rovněž tropické. Mohou vyšplhat i na 40 stupňů Celsia. U ženy, která se vrátila z Ugandy, je podezření na některou z vysoce nebezpečných nákaz. Z fakultní nemocnice Hradec Králové ji v současné době převážejí na specializované pracoviště Pražské fakultní nemocnice Bulovka. Informovalo o tom ministerstvo zdravotnictví. Veřejnosti ale nehrozí žádné riziko, uvedli lékaři. Podle nich je šance, že se nákaza skutečně potvrdí, nízká. Fotbalová unie uvítala rozhodnutí Mezinárodní federace FIFA, která po vlně kritiky upustila od plánů prodat podíl na světových šampionátech soukromým investorům. Zároveň v dnešním prohlášení uvedla, že současné vedení světového fotbalu ztratilo důvěru nejenom UEFA, ale i mnoha dalších členů fotbalové rodiny. Chce proto najít nový způsob rozdělování finančních prostředků z programu FIFA Forward.
2: Hope jazykový servis a Hope doučuje v Brně. Naučíme vás cizí jazyk a vaše děti připravíme na zkoušky Cermat. Více na jazykovýservis.cz a hopedoučuje.cz.
3: V Brně a okolí měříme něco okolo 34 stupňů, máme polojasno, někde dokonce zataženo, což mnozí z vás z nás uvítají. Co se týče deště, tak by mohlo teda sprchnout. Stále to tady ukazuje, že budou přehánky, nějaké ty bouřky odpoledne, takže se nám ochladí. A tím pádem zítra uvítáme příjemných 28 stupňů a polojasno. Ale bohužel v pondělí se to zase rychle, jako rychlostí blesku vrátí, protože naměříme 36 a má být úplně jasno.
0: Hit Radio City Brno.
3: Nemocnice u svaté Anny přivítala jako zajímavého pacienta. Má 700 let a na to, kolik má, vypadá docela dobře.

Jennifer Lopez, If You Had My Love na Hit Radio City Brno a hlavně v rámci naší summer party, která pokračuje a bude až do zítra do 18. večerní. A mám otázku, nebyli jste náhodou v poslední době teďka ve fakultní nemocnici u svaté Anny tady v Brně? Nepotkali jste tam někoho nebo něco zvláštního? Oni tam měli opravdu neobvyklou pacientku, jo? Nepřinesla kartičku pojišťovny, to je ale lajdačka. Neobjednala se a na vyšetření čekala přibližně 700 let. Na CTčko tam totiž zamířila žarošická Madonna, jo? To je vzácná gotická dřevěná socha Panny Marie s Ježíškem a restaurátoři potřebovali zjistit, jak je na tom uvnitř, jo? Jestli nenapadl nějaký dřevokazný hmyz, jo? Jestli v sobě nemá nějaké cizí předměty, nebo co všechno už během staletí prodělala za opravy. No a vyšetření už přineslo první zajímavý výsledek. Panna Marie i Ježíšek, kterého drží v náručí, tak oni jsou vyřezaní z jednoho kusu dřeva. Takže diagnóza zatím zní: na svůj věk se drží pohromadě opravdu výborně a úplně doslova. A pro nemocnici to mimochodem není jako první takový historický pacient. Na CTčku tam už měli sochu Krista nebo černou Madonu, takže jako až příště budete v čekárně a budete si tam připadat jako starší, tak se rozhledněte kolem sebe, jo. Pořád můžete být nejmladší pacient v místnosti, jo. A jestli si taky někdy třeba budeme stěžovat, že jsme na vyšetření čekali 3 měsíce, tak si vzpomeňme na naši žarošickou Madonu, ta se na CTčko dostala až po 700 letech.

0: Ladíte Hit Radio City Brno, tohle byla kapela Miraj a Cesta z města, ale teďka všichni mají cestu právě do středu našeho města Brna, kde je samozřejmě Brazil Fest. A pokud nemáte s kým, tak nejenom, že pro vás mám za chvilku tip, který jsem teda říkala už pondělí, ale my si teďka o víkendu v sobotu 1. srpna říkáme právě ty dobré věci, které se staly tento týden. A taky vím, jak si najdete nové přátele, teda. A ještě mám pro vás jeden takový inzera, takže pokud si říkáte, že nemáte s kým zavítat na Brazil Fest, tak já jako si myslím, že pro vás mám velmi dobré řešení. No a teď se koukám na náš úžasný playlist. Víte, co posílám za chvilku? Los del Rio Macarena. Takže my už se na ten Brazil Fest teď tak jako připravujeme i u nás. Éteru Hit Radio City Brno. Užijte si to.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
2: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenajle 450 gramů za 29,90. Albert.
3: Vyměňte hluk města za vůni trávy. Balkón za vlastní terasu se zahradou. Stísněný byt za nový dům. To všechno za cenu bytu v Brně. Branišovice. Místo, kam se budete každý den těšit domů. Více na rdbranišovice.cz.
4: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
5: Mirá.
4: Rybičky. Hrady.cz. 7. a 8. srpna hrad ve Veří u Brna.
5: Migové.
4: Harley.
5: Single X.
4: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 7. a 8. srpna na hradě ve Veří u Brna za podpory Hit Rádia City Brno.
6: Hlavní partneři. Penny a pojišťovna Kooperativa.
4: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
5: Užij si s přáteli letní pohodu na Hrady.
7: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

To byl Niko Santos, Fast Boy, Where You Are na Hit Radio Sete Brno. No tak kde pak jste? U bazénu, doma s klimatizací, třeba u hlavy? Nebo byste rádi někam zašli, ale vaši kámoši jsou na dovolené, drahá polovička nikde a to vůbec nevadí, jo? Já jsem na facebookové skupině už teda ve středu, jo, jsem objevila jeden takový inzerát, jo? A ten titulek inzerátu se jmenuje Je tady opak muže z Žabovřesek? Tím teda myslí ženu, jo, to jsem pochopila po 3 vteřinách, možná po 5, no tak jako to teplo dělá svoje, že jo. No a on tam píše, Pražáci teď můžou přestat číst, vy máte metro, my máme Špilas, přehradu a umíme zaparkovat, aniž bychom kvůli tomu potřebovali terapii. To je jako zajímavý, takže mám takový pocit, že ten pán, ten kluk moc nemá rád Pražáky, takže jestli se tady nachází, tak vy asi nebudete ta jeho pravá. A hledá holku, která se nebojí žít, umí se smát sama sobě, často vznikají až ve 2 ráno. A proč jako by nemohlo vzniknout v 8 večer? No. Potom píše, když se domluvíme na kole, opravdu pojedeme na kole, když do fitka, tak cvičit. A co byste tam jinýho dělali teda? To já nevím. A tady ještě píše, když bude chemie, tak se nebudeme tvářit, že fyzická přitažlivost neexistuje. Život je moc krátký, na hry typu odepíšu za 3 dny, aby to vypadalo tajemně. A to se ti už někdy stalo, jo? Mně přijde, že to se stalo úplně každému. Ale je to tak, no? Taková ta hra kočka s myší, ono to pak moc nikoho nebaví. No a píše ještě, jestli jste z Žabin nebo okolí, tak je to bonus. Asi se mu nechce pro vás jezdit, jako mi to tak připadá. Ale víte co, za zkoušku nic nedáte. Takže holky, jestli chcete jít na Brazilfest, nemáte s kým, podívejte se, je to na facebookové skupině Brňáci. Třeba z toho něco kápne, kdo ví. Takže co, je tady nějaká žabka ze Žabin právě tady, co? No a teďka přijde na řadu jeden takový song, díky kterému já jsem praktikovala takový ten základní tanec, jo? Jakože věšíte prádlo, mažete chleba, potom ještě perete prádlo, tak. A jako nemůže to být nic jiného než tohle.

0: To je C-Block a vy ladíte Summer Party Hit Radio City Brno, která pokračuje až do zítřejší 18. hodiny. A já mám dotaz na holky. Holky, ženy, kdy naposledy si z vás vaše drahá polovička udělala srandu? Že zrovna teď? Nebo před chvilkou? Jako já mám tyhle srandičky na talíři každý den tak 10krát? Někdy to u nás vypadá jak na Wimbledonu, jak si přehazujeme ty míče, ty tenisáky. Ale ženy, váš muž to dělá asi nevědomky. On to dělá pro sebe. Protože prý dělání si srandy z partnerky redukuje mužův stres o 90%. Jenomže záleží, do jakých témat zabrousíte, pánové, jo? Jestli třeba přijdete vystresovaní z práce, první co uvidíte ženu a hodíte vtípek, zlato, a nepřibrala si trošku? Tak to není vtípek, to je sebevražda.
1: Přemýšlíte, kam v létě vyrazit? Znojemské kulturní léto přináší zážitky, výhledy a atmosféru, jakou jinde nezažijete. Čekají vás desítky akcí pro všechny generace. Hradební pondělky, úterky s cymbálkou, prohlídky Kránického lesa, tančírny v ulicích, multižánrový minifestival Plejáda, slavnosti okurek a další letní zážitky. Každý den jiná energie, každý večer jiný zážitek. Nenechte si ujít léto ve Znojmě. Více na znojemskabeseda.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola, litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
4: Hit Radio City Brno.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: Africa, La Bomba. Jako musím říct, že tahle je ve výčtu mých 10 nejoblíbenějších písní na to, když se potřebuju rozpohybovat. Tak doufám, že vy jste se rozpohybovali. Máme 15 hodin 59 minutek a jdeme se podívat na jihomoravské silnice. Jednička 192. kilometr směrem od Prahy na Brno. Tady je srážka teda dvou nákladních aut, takže bohužel počítejte se zdržením. Co se týče jedničky ještě na 168. směrem na Prahu, tady pořád stojí odstavený karaván, takže taky pozor. Potom, když se podíváme dál, když se podíváme třeba i na Brno, tak tu máme Husovický tunel a tady havarovala dvě osobní auta, takže stále taky počítejte s omezením. Jinak tady nic zásadního nevidím, ale pokud něco máte na vaší trase, o čem bychom měli vědět, tak rozhodně pošlete hlasovku na naše WhatsAppové číslo 720 890 848.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Všude je fajn.
4: Maxi, ty hmoždinky nebudeš potřebovat. Tady máš Patex One for All. Žádné vrtání, prostě to přilepíš.
5: Baru, ty jsi hlavička.
4: Zastavte se v Baumaxu. Lepidlo Patex One for All nyní pořídíte jen za 140 korun. Akce platí do konce srpna.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: On Air.
2: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
7: 16 hodin krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Ministerstvo zahraničí by chtělo zmodernizovat Drozda. Systém, který monitoruje pobyt Čechů v zahraničí, je podle šéfa rezortu Petra Macinky zastaralý. Jednou z nových funkcí by měla být například zdravotní sekce, která by umožnila propojení Čechů v zahraničí s českými lékaři. Příští týden k nám dorazí další vlna veder. Teploty budou stoupat ke 40 stupňům. Vedra budou trvat několik dní a na většině našeho území tak očekáváme opět velmi silnou

0: až extrémní zátěž teplem. Noc na úterý pak bude velmi teplá, naměříme 24 až 19 stupňů Celsia. Do Prahy dnes ráno dorazil první spoj 5hvězdičkových tajvanských aerolinek Starlux. Praha je vůbec prvním evropským městem, kam tyto aerolinky začaly létat. Let Airbusu A350-900 z tajvanského letiště do našeho hlavního města trval 14 hodin a 11 minut. Linka bude prozatím létat třikrát týdně. Pátrání po horolezcích, které zavalila lavina na hoře Broad Peak na severu Pákistánu, je u konce. Záchranáři nalezli všech 10 těl, mezi oběťmi je také známý nepálský alpinista Nirmal Purja. Mezinárodně známým se stal díky dokumentu 14 vrcholů Nic není nemožné, který byl v roce 2021 zveřejněný na platformě Netflix.
1: Hope jazykový servis a Hope doučuje v Brně. Naučíme vás cizí jazyk a vaše děti připravíme na zkoušky Cermat. Více na jazykovýservis.cz a hopedoučuje.cz.
2: 34 stupňů, tolik měříme v Brně a okolí, máme polojasno, už oblačno a já si myslím, že ten déšť opravdu do Brna přijde, ale víte co, ono nikdy nic není jisté, co se týče hydrometeorologického ústavu. Každopádně zítra nám to přinese jisté ochlazení, naměříme 28 stupňů, bude polojasno, no a ty letní tropické teploty, ty se vrátí i hned v pondělí, protože v pondělí má být jasno a naměříme 36 stupňů a v úterý dokonce neuvěřitelných rekordních 38.
3: Radio City Brno.
2: Brno je doslova v obětí brazilských rytmů, ale víte co, pojďme si dát teďka takové disco rytmy. Gigolos a California Dreams.

Summer Party jde na plné pečky a tohle byla Shakira, Vaka Vaka na Hit Radio City Brno. Shakira je teda původem z Kolumbie, ale co taková Brazílie? No, dneska se můžete vydat do Brazílie a nemusíte kvůli tomu sedět 14 nebo 16 hodin v letadle s přestupem. Stačí vám dojít na brněnský Svoboďák. Protože dneska je v Brně Brazil Fest a já si říkám, proč vlastně do toho Ria cestovat? Jasně, jako v Riu máte nádherné pláže, že jo, Copacabana, ale kdo potřebuje letět tam, když stačí opravdu ten Svoboďák a moře tady taky máme, že jo, kousek na Moraváku. A jestli vám bude fakt horko, je tam i osvěžovací stan. Já jsem ho osobně vyzkoušela včera po cestě do kina a musím říct, že jako dobře, Atlantik to úplně není, ale jako rychlá záchrana před českým brazilským vedrem taky super. Navíc jako ta bezpečnost. V Brně vám při sambě maximálně někdo šlápne na nohu, ale v Riu to si na takových velkých akcích musíte přece jenom hlídat svoje věci. Tady si můžete v klidu zatancovat, dát si něco dobrýho a užít si tu brazilskou atmosféru. A hlavně, my tady máme svoje brazilské srdce přímo v centru Brna a nejen takhle dajaké. Je to naše srdce Hit Radio City Brno přímo u Kašny, takže se vyfoťte. Potom sdílejte na naše sociální sítě a my rádi přesdílíme. No řekněte, není tohle Brno vlastně takové naše malé Rio a ještě lepší?

0: Maja Abrakadabra na Summer Party Hit Rádia City Brno. Já bych občas chtěla, jako ten Arabelin, teda prsten, ocitnout se ráno u moře a večer zase zpět. Co se totiž týče cesty autem, tak když se vracíte zpátky, že jo, z Dovči, a víte, že se seknete u Vídně, taky u Mikulova, pokud teda zrovna tudy jedete, dejte vědět, ale jako pořádnou dávku čvachtání, to si užijete i v Brně a na celé Jižní Moravě. Tak já vám dám vědět, která přírodní koupaliště jsou bezpečná a můžete tam v klidu dneška nebo zítra jít na opalovačku, koupačku a všechno možné. Už za chvilku. A já posílám další letní hity Calvin Harris a nebo Pink.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
2: Festival Planet Brno na Kraví hoře pokračuje. Obří modely vesmírných těles, letní kino s vesmírnou duší, cesty mezi hvězdami v digitáriu a nový obří model zvídavé i náročné fanoušky vědy od 3. do 9. srpna. A pozor, Kraví hora je pro auta vesmírně nedobytná. Více informací na festivalplanetbrno.cz. Zažijte vesmír na vlastní oči.
3: Letní novinkou pro tento týden jsou Sweet Chili Twister nebo Sweet Chili Zinger.
4: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
3: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
4: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
3: Více informací v restauracích KFC.
5: Balkán Night na maratonu hudby Brno. Poctivá balkánská tancovačka se vrací na nádvoří hradu Špilberg. V pátek 7. srpna to rozjedou slavná kapela Fanfáre Čukerlia, Jumbo Aguševi Orchestra a oblíbené DJské duo Malalata. Vstupenky na GoOut.cz. Navštivte Brno, město hudby UNESCO.
1: Hit Radio. Když se probudíte do slunečného rána. Cítíte, že tohle bude dobrý den. Takhle zní léto s Hit Rádiem. Hit Rádio.

City Brno. Já si myslím, že teďka jsou spíš všichni u vody, ideálně bez pádu, ale jestli ještě plánujete útěk k vodě, tak malá změna kurzu, jo. Na Nových Mlýnech, Laguna 1 a 2, tak tam hygienici aktuálně zjistili sinice a voda dostala třetí stupeň. Jinými slovy, koupat se sice můžete, ale je to trošku jako objednat jídlo v restauraci, kde je podezřele prázdno. Technicky to jde, ale možná to není nejlepší nápad. No pozor by si hlavně měli dát alergici, malé děti, těhotné ženy a lidé s oslabenou imunitou. Takže jestli už máte v kufru nafukovacího plameňáka, svačinu a tři děti, které se posledních třeba 20 km ptají a už tam budem, tak možná ještě přehoďte navigaci. Jako dobrá zpráva je, že za čistší vodou nemusíte vůbec daleko. Brněnská přehrada je podle hygieniků aktuálně ke koupání vhodná na Rokli, Rakovci, Osadě, Kozí horce i na Sokolském koupališti. No a v pořádku je také přírodní koupací biotop Brnojich anebo ostatní brněnská koupaliště. Máme tady na výběr. Takže plavky rozhodně zpátky do skříně neuklízejte, jen si je dnes neberte na Nové Mlýny, no. Tam si můžete udělat třeba pěkný výlet, dát si něco dobrého a do vody maximálně opatrně ponořit palec.

0: hádaj. George Ezra, Green Green Grass na Summer Party Hit Radio City Brno. A teďka budete svědky jednoho takového majstrštyku, protože já nasedám do svého Batmobilu a frčím směr náměstí Svobody, kde bude naše živé vysílání z Brazil Festu. Je to od 5 do 6, takže vy si ještě užívejte hity Summer Party. Třeba to bude za pár minut Bahamen. Na Svobodňáku bude vypuštěná brazilská atmosféra, takže pokud u toho nemůžete být, tak aspoň leťte Hit Radio City Brno. Zatím pá!
1: Doplavek už zhubnout nestihneme. Ale říjen, ten ještě můžeme zachránit. Poslouchej tento víkend Hit Radio a vyhraj 2měsíční vstup do CrossFit gymu Fun Factory. Na našem webu nominuj hit, který ti vždy zlepší náladu. Až ho o víkendu slyšíš společně se svým vzkazem. Volej 800 937 937. Hit, který se vyplatí už tento víkend na Hit Radio. Hit
2: Radio. Přijďte 10krát a vyhrajte. Letní výzva Fun Factory je v plném proudu. Hrajte o více než 400 cen v hodnotě přes 1 milion korun. Více na funfactory.cz.
3: Nejkrásnější vinice, kouzelná vinařství, špičková vína, letní večery a nejlepší české i slovenské kapely.
4: Správně, je tu hudba na vinicích s Rajvkou.
3: Kouzelné prostředí vinařství Sonberg, Lahofer, Šatou Valtice, Hraniční zámeček a Zlomek a Vávra Boršice. Tu atmosféru musíte zažít.
4: Vstupenky a hudební program hledejte na webu hudbanavinicích.cz.
3: Tak na viděnou na hudbě na vinicích.
5: Alegria, firma na zážitky, nabízí letní vodní adrenalin.
6: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
7: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
8: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
9: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
8: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
10: firmanazajitky.cz.
11: Hit Radio City Brno.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: právě přepojujeme do mobilního studia Hit Rádia City Brno.
1: Přejeme krásné odpoledne přímo centra Brna, které se dneska alespoň na chvíli proměnilo v takové malé Rio de Janeiro. Jsme na Brazil Festu, všude kolem nás zní hudba, tančí se, voní tady brazilské jídlo a ulicemi prošel právě pestrobarevný karnevalový průvod. No a během následující hodinky vám přiblížíme nejenom atmosféru festivalu, ale podíváme se také do zákulisí a zjistíme, co všechno obnáší třeba příprava alegorických vozů, jak náročné je protančit průvod v dnešním horku. A potkáme také jednu z brazilských hudebních hvězd. Ale teďka se podíváme malinko do toho zákulisí, protože já bych tady chtěla přivítat produkčního festivalu Brazil Fest a to je Radek Babička. Krásné odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Už nějaká část programu je za námi, tak jak to probíhalo? A spíše jsem zvědavá, na co se těšíte vy, protože ten program bude až dlouho do noci, což jako na Brazílii je normální, že jo? Tam se tančí až do rána, je to tak?
2: Je to tak, přesně, až do rána. Minimálně do snídaně, někdy i déle. A co se týká toho dosavadního programu, my jsme začali už ve čtvrtek na hradě Spielberg, v tom místě, kde bývá letní kino. A tam se uskutečnil koncert kapely Hamilton de Hollanda Trio. To jsou Brazilci, logicky na Brazil Festu Brno. A hrají jazz a hrají ho tak, že dostali letos cenu Grammy, jednu z nejprestižnějších ocenění vlastně v hudebním průmyslu. A ten koncert byl krásně zaplněný, počasí nám vyšlo, lidí bylo, jak říkám, plno, takže ten úvodní výkop se povedl na jedničku. A jestli můžu pokračovat tím včerejškem,
1: tak
2: včera už byl program přímo ve městě a opět, jak jsme zvyklí, musím zaklepat tady, že lidi chodí, lidi to baví a ve městě včera jsme mohli vidět už první bubenický show, taneční show, byla tady Veronika Lálová z Rhythm Factory, byl takový hlavní vrchol celého večera a samozřejmě už i koncerty některých těch brazilských hvězd.
1: Uh-huh. A jako když jste mluvil o těch hvězdách neuvěřitelných, tak jak je možné, že sem vlastně vždycky jako vezmete, že to Brno tak láká, nebo jak sem vezmete tady takové hvězdy, takového formátu?
2: To bude skvělá otázka potom na ředitele festivalu Jakuba Škrhu, ale já na něj prozradím už teď, že on v Brazílii dlouho žil, takže tam má skvělé kontakty. Navíc v Brazílii on sám vystupuje jako bubeník přímo během toho velkého festivalu v Rio de Janeiro, takže on tam má ty kontakty výborné a není to, jak když se tady ozve někdo prostě z ulice náhodou z Brna, že dělá nějaký festival a to pak určitě je složitější, než když zavolá prostě Jakub Škrha, který už v tom Riu má nějaké jméno a tím pádem sem dokáže dostat opravdu velké hvězdy.
1: A připravili jste nějakou novinku, co se týče organizace festivalu, co já jsem už včera na vlastní kůži okusila, tak to je vaše osvěžovací nebo osvěžovací stan, jo? Protože já jsem šla do kina a říkám, no to není možný, oni tady mají osvěžovací stan, takže to je jako fakt jako jednička s hvězdičkou pro tady to parné léto.
2: Moc děkujeme za pochvalu, tohle pro nás byla samozřejmě největší výzva tím, jaké je počasí, tak připravit se na to, dostat do toho vyprahlého centra co nejvíc vlhkosti. Takže kromě toho, o čem jste mluvila vy, tak před tím průvodem tady procházeli i naši osvěžovači, takzvaná osvěžovací četa, která šplíchala do lidí vodu. Máme tady různě mlžnou páru. Ještě jsme lidem opět připomněli, kde všude se dá načepovat

0: čerstvá pitná voda tady z různých pítek, jak na náměstí Svobody, tak na Moravském náměstí. A včera tady projížděl i kropící vůz, takže děláme, co můžeme, aby opravdu lidi zůstali v lazí.
1: Kromě tanečních vystoupení i správné osvěžení. Moc děkuju, tohle byl prodejní festivalu Brazil Fest Radek Babička.
0: Děkuju.
2: Posloucháte živé vysílání z mobilního studia Hit Rádia City Brno.

0: Posloucháte živé vysílání z mobilního studia Hitrádia City Brno.
1: My se stále nacházíme s naším mobilním studiem na náměstí Svobody, kde je Brazil Fest. A ten samozřejmě není jenom o průvodu, o tanci, ale také o živé brazilské hudbě. A vedle mě je teďka zpěvačka a písničkářka brazilská Madu, která pochází ze severovýchodu Brazílie a od roku 2019 žije v Portugalsku. A ve své hudbě, abyste věděli, na co se můžete těšit, tak ona propojuje brazilské kořeny, silné emoce a pořádnou dávku energie, ale to je snad jasný. Takže já teďka pokusím ten rozhovor vést v angličtině. A já umím anglicky asi tak dobře, jako kopat do balónu nebo hrát hokej. Takže doufám, že mi odpustíte a budeme to mít pak překládané. Takže uvidíme. Madu, welcome to Brno and to Brazil Fest.
2: Thank
1: How
2: you.
1: Are you enjoying Brno? This is the first time?
2: Yes, it's my first time. I love it here. I think it's so amazing. I've never been here before, but I really appreciate the city. It's so beautiful. And I'm very happy that I will sing here today.
3: Jsem tady poprvé a velmi si to užívám. Zkráceně.
1: Přesně tak. And what can we look forward to in your show?
2: Well, I come from the northeast of Brazil and I bring a lot of the rhythm of the northeast, but the history and the narrative that I sing is about my immigration to Portugal, is where I live in Portugal. So yeah, it's very good to sing northeastern music and bring it here to Brno.
3: Pocházím ze severovýchodní Brazílie. A kde je ta severovýchodní kultura? Takže je to takové spojené.
1: Mně se líbí, že my tady ten příklad máme takový, jakože mnoho, takový multikulty, jo? A tak to je tak normální. Každopádně, can I ask, if you can say the differences between Brno, Portugal, Brazil? Some differences. What do you think that in Brno, it's for you, it's the best?
2: Well, okay. For me, the best thing here till now is the weather.
3: Pro mě je tady nejlepší počasí.
1: Okay, the weather. You know, for us, for us, no. Because it's a little bit hot. It's usually in Portugal these degrees, 37, 38?
2: No.
1: No?
2: No, it's not. Like, even in summer, now we have, I don't know, a week of this kind of degree. But normally it's not like this, not at all.
1: Aha.
2: But in Brazil, in my town, it is.
3: Jo, normálně tady takové teploty nebývají.
1: Okay. And what time is your performance?
2: 9. At 9 p.m. I will be singing here. What is the name of this?
1: Náměstí Svobody.
3: V 9 hodin budu zpívat.
1: Ano, v 9 hodin se můžete těšit na úžasné energické vystoupení brazilské zpěvačky Madu, která je teda v Portugalsku, klidně se tam na ní můžete si podívat. And where exactly do you live in Portugal?
2: Lisbon.
1: Lisbon,
2: yes.
1: Aha.
3: Lisabon.
2: It's very good to be translated, like in real time. It's my first time actually that this happened.
1: My jsme to zvládli. Thank you very much. And my pokračujeme. Mně se líbí. Já si myslím, že mě budou teďka chtít na všechny anglické rozhovory, které v našem Hitrádiu City Brno budou. Užívejte si Brazil Fest, naši milí posluchači.
0: Posloucháte živé vysílání z mobilního studia Hitrádia City Brno.
4: Vyměňte hluk města za vůni trávy. Balkón za vlastní terasu se zahradou. Stísněný byt za nový dům. To všechno za cenu bytu v Brně. Branišovice. Místo, kam se budete každý den těšit domů. Více na rdbranišovice.cz.
5: Máte rádi okurky? Pak si nenechte ujít slavnosti okurek ve Znojmě. V pátek 7. srpna ožije Hradní ulice rekordní degustací více než 40 druhů nakládaných okurek. Kuchařskou show, soutěžemi i zábavným programem pro celou rodinu. Nově si můžete vyzkoušet soutěž v pití okurkového láku. Večer rozezní Znojmo kapela Pekař, legendární Jojo Band a DJ Hruša. Začínáme v 10 hodin, vstup je zdarma. Kompletní program najdete na webu Znojemské besedy.
0: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte živé vysílání z mobilního studia Hit Rádia City Brno.
1: Naši milí posluchači, prosím vás, pojďte na náměstí Svobody, protože i když si myslíte, že třeba neumíte tančit, nebo že nemáte na to náladu, tady tu náladu chytnete. Tady to jako sála z každé kachly, z každé cihly. A hlavně to tady sála i z moderátora Brazil Festu, což je Ondra Blaho, který je vedle mě. Ahoj.
2: Peťulko, ahoj, zdravím všechny posluchače Hit Rádia City Brno, tedy ty smutnější z těch, kteří tady nejsou.
1: Ale oni můžou přijít,
2: ale
1: ten
2: můžou
1: program
2: přijít.
1: Ten program je tady do kolikáté hodiny?
2: No až do půlnoci, bude se to střídat mezi Moravským náměstím, jedním pódiem a druhým, které je tady na náměstí Svobody. Budou to brazilské i jiné latinskoamerické rytmy, budou to bubenické školy, budou to koncerty, no prostě bude to velký a všichni, kteří tady jsme nadšení z toho, že se Brazil Fest Brno opět do jihomoravské metropole vrátil se vší pompou, jak on to umí, protože sama si viděla, jak během karnevalového průvodu tady byly zase tisíce nadšených lidí. Čekali i v tom obrovském horku, až přijede ten velký karnevalový průvod s alegorickým vozem, stovkami účinkujících. No jako já, co mám ještě vlastně k tomu říct?
1: Ne, jako tady je totiž na co koukat, tady je co poslouchat a hlavně, já když jsem koukala jako směrem stage, tak vidím cosi žlutého, co tam je, ale poznala jsem tě po hlase, abyste viděli, co má Ondra Blaho na sobě. On má dres, že jo, Ronaldův dres.
2: Je to Ronaldův brazilský dres, protože pokud nás teď poslouchají fotbaloví fanoušci a nadšenci, tak ano, přátelé, mám dres toho jediného a pravého Ronalda, o kterém se ve fotbalových kruzích můžeme bavit. Jeho fenoméno Ronaldo 9 zdobí záda mého brazilského dresu. A v ničem jiném jsem Brazil Fest Brno moderovat ani nemohl.
1: Ne, fakt jako ti to sluší v tomhle, ale jako to svádí i k tomu nejenom si dát jako nějakou hru s míčem, ale spíš nějakou samu. Zkusil jsi to, protože nestrhne tě ten jako dáv a ty krásné holky a ty lidi k tomu, aby si to třeba
2: dívej se, učil. Aby mě strhávaly krásné holky, to už jsem se odnaučil. Už je tomu hezkých pár let, co jsem byl často strháván. Ale samozřejmě od prvního příchodu, protože já jsem přišel na Moravské náměstí něco kolem 14. hodiny a vlastně už tam byla úžasná DJka a její latinskoamerické rytmy, které dávala dohromady s elektronickou muzikou a housem, to jako nešlo se tomu poddat. Takže já vlastně tancuju od 14:30. A ještě jsem nepřestal.
1: Hele, pojď, tak to jsi takový pravý Brazilec, protože já si myslím,
2: já jsem hodně Brazilec.
1: Jo? Blaho,
2: opálený z Vinohradu, já jsem hodně Brazilec.
1: Ale jo, ty tam sedíš, ale já si myslím, že se na to tak hodíš, na to moderování, že vlastně kdyby vybrali někoho jiného, tak je to divný.
2: Je pravda, že ta DJka, se kterou jsem se seznámil na Moravském náměstí, která vlastně celý sobotní program zahajovala, tak na mě spustila portugalsky, protože si myslela, že jsem Brazilec.
1: Jo.
2: Tak jsem jí mojí lámanou angličtinu vysvětlil, teda že ne, že bych ji akorát rád představil všem návštěvníkům Brazil Festu. No a pak na mě po mojí špatné angličtině ona spustila velmi dobrou češtinou.
1: Ne.
2: Jo, takže já si myslím, že my si tady rozumíme úplně všichni.
1: Hele, tady zrovna vidím i dvě další, který mají úplně stejný dres jako ty, Brazil.
2: Počkej, takže podíváme se dozadu, jestli tam mají Ronalda.
1: Ano, koho tam mají?
2: Mají tam Brazil 10, Brazil 10.
1: Aha, tak
2: to
1: jo.
2: Nejsou originální brazilské fotbalové dresy, takže ale bereme to.
1: Bereme to, Ronaldo je tady jenom jeden, takže se na něho můžete jít podívat na pódium Brazil Festu. Užijte si to a ty taky, Ondro.
2: Peťulko, moc krát děkuju a příjemný vysílání ti přeju.
1: Díky.
0: Posloucháte živé vysílání z mobilního studia Hit Rádia City Brno.

0: Posloucháte živé vysílání z mobilního studia Hit Rádia City Brno.
1: Hlásíme se z Brazil Festu z Náměstí Svobody. Karnevalový průvod už prošel ulicemi a právě teď máme možnost zjistit, jak vypadal očima těch, kteří ho samozřejmě připravovali a kteří jim šli. A je to ředitel samozřejmě Brazil Festu Kuba Škrha a taky profesionální tanečnice Veronika Lálová, kterou máme spojenou s Brazil Festem. Jakože já si myslím, že pokud ty by si tady nebyla, tak by bylo něco zvláštního, je to tak?
2: Krásný den. Tak já nevím, jestli by to bylo speciální, může se to klidně stát, ale já doufám, že se to nestane, protože Brazil Fest je naprosto úžasná záležitost. Já se to vždycky užívám a doufám, že ještě dlouho budu, Kubo. Tak doufám, to není tak otázka vlastně jako na mě, ale spíš na organizátory.
3: Krásné dobré odpoledne i ode mě, je to přesně tak, Veronika je s náma úplně od samého začátku, úplně od toho prvního ročníku a jde s náma vlastně už, letos je to sedmý ročník, takže se všech těch sedm let společně to takhle táhneme tu naši bárku a vlastně bez ní to nejde, jako jo, to prostě když by Verča nebyla, tak Brazil Fest přijde o duši tímhle. Jako,
2: takže příští rok dobrý, je to dobrý.
1: Máš to potvrzený tady.
2: Mám to potvrzený.
1: Abyste to náhodou jako objednávali to počasí někam tam nahoru, aby to bylo jako v Riu, jako přesně těch 37 stupňů nebo 35, 34, jak tam bývá, tak to bylo objednáno, Kubo, jo?
3: Já se přiznám, že jsem pak vlastně, když jsem se díval včera na předpověď, tak jsem byl trošku nervózní, protože za A byly ty vedra, ale zároveň do toho přesně na dobu toho průvodu hlásili nějaký bouřky, takže já to normálně řeknu na rovinu, já jsem pořádně nespal, já jsem prostě, protože jsem nevěděl, jak to bude, nervózní, koukal jsem každých 10 minut na předpovědi, jestli to nelepší. Ráno taky jsem stával dřív, než jsem musel vlastně, jo, takže abych se podíval na předpověď samozřejmě, takže celý den jsem na to tak intenzivně myslel, až prostě ty myšlenky nejspíš to celý tam nějak jako zařídili, nebo já nevím, prostě máme štěstí, někdo stojí při nás tam nahoře a já za to moc děkuju, ať to zařídil kdokoliv, tak to zařídil perfektně a já takhle tímhle děkuju moc.
1: A z tvého teda pohledu, jak proběhl ten průvod? Všechno bylo, jak mělo?
3: Já jsem byl už v euforii. Jakmile to začne, tak pak se přepnu z toho organizátora do toho účinkujícího. Neříkám, že to jde úplně na 100%, nikdy to nejde, jo? Člověk to tak nemůže přepínat raz, dva, jak chce, ale ta euforie tam byla obrovská, já jsem si to užíval a vlastně teďka teprve budu zjišťovat, jak na tom byli ostatní účinkující, budu se jich ptat, jak oni to prožívali, jaký mají z toho oni dojmy, no ale já jsem z toho, pro mě to byla jízda. Co ty veruješ?
1: No právě, já se chci zeptat právě z toho pohledu, že tebe čeká šťastná událost, budeš maminka, tak jak jsi to zvládala?
2: Mě se na to ptají všichni a já musím potvrdit tu euforii, protože jakmile já se dostanu do té euforie, tak nějakým způsobem jako se do toho prostě nějak opřu a jsem šťastná a strašně mě to baví a já jsem se to užila moc, samozřejmě jsem jela jako na svých asi tak 10, někdy 20%, ale protože zdraví je vždycky na prvním místě a teď už nejenom to moje, tak to tady musí člověk na sebe dávat pozor a je samozřejmě vedro, takže s ohledem na počasí a na svůj stav jsem tak, jak jsem tak tančila, ale jako je to úplně jedno, protože já si myslím, že hlavně ta energie, to, co člověk ze sebe vyzařuje, tu radost toho tance, z toho, že tady můžeme být a to si myslím, že je splněno. Já jsem spokojená, já jsem se to totiž moc užila, ale to jsme měli trošičku jinou pozici, protože já většinou s Kubou chodíme, nebo já jsem před těma bubeníkama, ale to jsme měli pozici, jsme byli skoro první a měli jsme před sebou ozvučený vůz a hrál nám celou dobu ve smyčce písničku z filmu Rio a to bylo teda fakt peckový, takže já děkuju za zařízení tohoto a za novinku, protože jsme to o to víc užili, bylo to něco jiného, takže trošičku nějaký nervozity a to je dobře, já ji trochu potřebuju, respekt k tomu, aby to vyšlo a bylo to prostě perfektní, protože to bylo náročný, ale mělo to prostě zase nějaký jiný šmrnc, takže božský, já jsem spokojená, já se těším zase na další rok, mě se děti vždycky zeptají, ještě než to dokončíme, ten jeden Brazil Fest, tak už se mě ptají, jaký téma budeme mít příští rok, tak si říkám, ježiš, ještě neskončil ten jeden, takže takhle se všichni těšíme.
1: A moment, tak už víme, jaké bude téma příští rok?
3: To ještě nevíme, ale každopádně bude to krásný téma, protože to, co nás vlastně motivuje a startuje vždycky nejvíc, tak je vidět ty lidi, že o to mají fakt zájem, vidět to plný náměstí a vlastně, ať už třeba nám pršelo a ty lidi přišli i potom, když jakože to bylo odložený, stejně tak jako dneska, kdy byly vlastně fakt vedra a dusná, jako my jsme tu měli hasiče, osvěžující prostě rozsiče takový, jako jo, takže zažili jsme se a ty lidi přišli, ty lidi chodí a to je takovej, za to moc děkujem všem těm návštěvníkům, co přišli, protože je takovej motor, který nás žene dopředu, takže nevíme, jaký bude téma, ale zase to upgradeujeme a zase to posuneme dál a bude to pecka.
1: Hele, a když už návštěvníci ten karnevalový průvod nestihnou, tak co by se neměli nechat ujít z dnešního programu?
3: Tak rozhodně to tady jako nekončí, jo. Tím karnevalem to tady celý startuje, protože to pofrčí až do půlnoci a čekají nás skvělý kapely, úplně vynikající kapely na hlavním pódiu na Svoboďáku, stejně tak i právě dance show, kde uvidíte i Ladies Karneval od Verči a její modní přehlídku, to je taky krásný, doporučuju, v 19.30 to bude celý, nebo těsně před 19.30. A takže to tady pofrčí až do půlnoci, stejně tak na Moraváku u Jošta a na Jakubském náměstí bubenický show a DJové, takže až do půlnoci to jede. Takže jestli jste teďka si to posloucháte a máte to třeba i klidně hodinu do Brna, tak vyražte, protože to furt za to stojí.
1: A kdyby se někdo do těch tanců, do těch rytmů tak zamiloval, že by si řekl, já tohle chci dělat taky a příští rok chci třeba v tom průvodu, tak jsou tady i workshopy, že? Ty jsou spíše situované jako na zítřek?
2: Určitě, jsou tady i workshopy, takže všichni, co se chtějí naučit sambu, což není tak jednoduchý tanec, ale je krásný, rychlý a dodává opravdu hodně energie, tak já to jenom doporučuji, je to skvělý na kondičku. Tak určitě je ta možnost, dneska byla a ještě bude zítra, takže já si myslím, že je to super a ještě hlavně v neděli ten program pokračuje, nekončí dneškem, ale pokračuje a rodiny s dětmi si přijdou na své.
1: Měli by zavítat do Lužánek, že? Tam ten program pokračuje, jestli se nepletu.
3: Přesně tak, právě tam je zítra rodinný den, který je věnovaný těm nejmenším a prostě právě to je pro mě takovej druhej největší bod toho celého našeho festivalu je to, je ta tečka, která je opravdu strašně krásná a to je to vidět dětský karnevalový průvod v Lužánkách, kdy ty děti si celý odpoledne chystají masky, hrajou na bubny, tančí a potom jdou tím průvodem Lužánkama a to je fakt nádherný. Vezměte děcka, pojďte si to zažít, protože to je fakt krásná tečka, která udělá prostě nám, organizátorům, takovou tu správnou slzu prostě štěstí. Jako jo,
1: a to byla pozvánka přímo od ředitele festivalu Brazil Festu, Kuba Škrha a taky samozřejmě profesionální tanečnice, kterou Brno dobře zná, Veronika Lálová. Moc díky a užijte si.
2: Děkujeme.
3: Děkujeme.
0: Posloucháte živé vysílání z mobilního studia Hit Radio City Brno.
4: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
5: Vinohraní, vinohraní. Ano, je tady vinohraní ve Velkých Pavlovicích. V sobotu 29. srpna zahrají Panoptiko, Desmod, Argema, Turbo, Show 45 let a další. Festival nabitý skvělou muzikou a dobrým vínem. A o den dříve Švanci Show, Jásu já. Info na www.vinohraní.eu.

0: Posloucháte živé vysílání z mobilního studia Hitrádia City Brno.
1: Hlásíme z Brazil Festu, který na náměstí Svobody. Je tady strašně moc lidí. Přijďte taky, prosím, jestli posloucháte, jedete autem, zahojte klíče, zaparkujte auto a přijďte. No a k brazilskému karnevalu, který tady v podstatě je, neodmyslitelně patří pestré kostýmy, tanečníci, hlasitá hudba, ale taky alegorické vozy. A o jednom z nich si budu povídat s Honzou Drápelou. Krásné odpoledne.
2: Krásné odpoledne.
1: Honzi, jak se vůbec třeba staví takové auto, nebo co ty máš na starosti, jestli ho čančáš, nebo jestli ho přímo řídíš, aby jsme věděli, naši posluchači hlavně?
2: Tak řekl bych, že je to pořád auto, je potřeba si toto uvědomit, to znamená, jádrem toho auta je samozřejmě ten motor, takže v první fázi musí fungovat ten motor. A v podstatě vzniklo to úplně jako z myšlenky, z nápadu kamaráda, který mě oslovil, jestli bychom zvládli u nás MCAE ve firmě, které pracuji, postavit takové auto. No to není jenom o tom. Takže museli jsme sehnat to auto, spravit ten motor a začal ten nápad. Kdybych to měl celé říkat, tak je to velmi dlouhý proces, který probíhá třeba několik tomu týdnu nebo měsíců od prvotní myšlenky. Ale co je zde zásadní, že jsme použili speciální technologie jako 3D tisk, robotické obrábění, to znamená, je to robotická ruka, která obrábí polystyren, a následně nastoupili výtvarníci, kteří prostě pokreslili takové auto. Takže je to spolupráce vícero lidí, vícero technologií a já jsem moc rád, že jsme jako firma MCA System spolupracovali vlastně se sochařem, s Adamem Krhánkem, který tady bohužel nemůže teďka být.
1: No ale počkej, řekni mi, já jsem to autíčko viděla, ano. A já si říkám, tohle přece nemohlo vyjet z 3D tiskárny, ne? Nebo vyjet, jako takhle asi to nevyjelo jak z trouby, ale že jak je to možný, že ta technologie tak jde dopředu. A je možný, že jsem viděla úplně nahoře toho vozu, že tam byl náš brněnský krokodýl, jako?
2: Je to on, dobře jsi to poznala, Petro, je to přesně on.
1: Jsem ráda, že poznám zvířátka.
2: Jenom je v trošku jiné pozici. Mnozí z vás nebo návštěvníci Brna ho znají, kdy on jako kdyby levituje, ale tady se dívá směrem vzhůru, takže přesně ten brněnský drak, brněnský krokodýl, tak ten je z 3D tiskárny. To ostatní, co tam je, ostatní zvířata, ostatní motivy, tak ty jsou právě vyrobeny tou 3D nebo tou robotickou paží, kdy to vlastně obrábí polystyren. Takže to kombinace těch technologií, co mají společného, jsou 3D data. To znamená, někdo má tu myšlenku, jak ty tvary budou vypadat, a tu nakreslí počítače. A to právě dělal Adam Krhánek a my jsme byli ti, co vzali ty jeho nápady z toho počítače a vytvořili je vlastně na ty jako kdyby fyzické objekty.
1: A ty jsi zrovna ten vůz řídil, nebo to někdo zařídil?
2: Ano, to jsem řídil já.
1: Ano, no počkej, to mi vysvětli. To musí být hrozně těžký, když jedeš vším davem, aby si jako třeba pár lidí nezajel, nebo jim jako nepřijel palec, ne?
2: No máš pravdu, jako někdy je to hodně jako... Fakt mě to někdy připomíná vlastně tu Brazílii, jako kdy jako různý chaos, různí lidi tam chodí. Samozřejmě to auto je interaktivní, na něho se dá vylézt, takže během jízdy se ti stává, že se začne takhle chvět a ty najednou jako cítíš, že někdo na to auto leze, jo? Takže není to úplně tak jednoduchý. Jo?
1: Takže to je povoleno, když vidíme tady alegorický vůz, tak na něj můžeme jako se sápat.
2: Samozřejmě,
1: jo?
2: V téhle chvíli, když už není součástí průvodu a je tady jako ve veřejném prostoru, tak každý návštěvník může na něho přijít, vyfotit se a tímto bych chtěl všechny pozvat, kdo poslouchá dnešní linku, dnešní rádio, ať přijdou na Svoboďák, přijdou se podívat na alegorický vůz, na všechny ty parádní koncerty a vyfotit se s ním, je to možný.
1: Moc díky, to byl Honza Drápela, který řídil alegorický vůz a pojďte si ho ošahat.
0: Posloucháte živé vysílání z mobilního studia Hitrádia City Brno.

0: Posloucháte živé vysílání z mobilního studia Hit Rádia City Brno.
1: My se nacházíme stále na Brazilfestu, náměstí Svobody rozhodně přijďte a na Brazilfestu samozřejmě nemůže chybět tanec, který dokáže během, jako myslím, několika vteřin roztančit celé náměstí. A vedle mě je teďka brazilský tanečník, choreograf a lektor Emilson Bernardes. Říkám to správně, krásné odpoledne.
2: Ano, říkáte to i správně, hezky to říkám.
1: A také společně s ním vítám tady tanečníci ze skupiny La Tropical, které jsme mohli už vidět v dnešním programu, nebo teprve uvidíme, holky?
3: Dobrý den, už jsme mohli vidět v průvodu, tam vlastně nás byla větší skupinka a teď tady mám jenom Emilsona jako zástupce a ještě Alžbětku Mjartanovou.
1: Ano. A mě zajímá, Emilsone, ty totiž jsem pochopila, že působíš v Praze už nějakou dobu, proto umíš česky.
2: No, žiju tady jako dlouho, tak proto jako taky umím česky. A mě baví taky to jazyk.
1: Baví tě to?
2: Ano.
1: To jsme rádi, že se nikomu čeština líbí, protože mě vždycky každý říká, že to je hrozný jazyk, že je hrozně těžký, víš?
2: To je český, ale to je úplně jinýho než můj jazyk, tak který je portugalský, takže mě to zajímavý.
1: A jsi teda z Portugalska, z Brazílie, nebo z Brazílie?
2: Jsem z Brazílie.
1: Z Brazílie. A já mám takový dotaz. Myslíš si, že jako v Brazílii celkově, ve vaší jižní Americe, takže tam lidé umí vždycky, jako mají v sobě ten rytmus úplně všichni? A nebo je to taky, jak u nás, že někdo se ten rytmus, buď někdo na to má ten talent, anebo nemá?
2: To obě. Mám k sobě jako to rytmu, který jako narodím, jako ano. Často jako slyším, jak je hudba, a party, který jako každý tančí, a plus talentu, no. Tak to jsou obě.
1: Ten tam musí být, ale samozřejmě, že holky, ten talent jenom nestačí, jak často trénujete?
4: No tak záleží jako profesionální tanečníci pravidelně, samozřejmě, ale doporučuje to na to i lidem, kteří se učí tančit, aby chodili jak na naše kurzy, tak na soukromé lekce, které jim můžou dovést právě k lepším tanečním výkonům.
1: Aha, takže jenom jakože jeden na jednoho a jaké teda typy tanců učíte?
4: Učíme od salsy, bachaty, no a samozřejmě tematicky v rámci Brazilfestu i sambu. Máme právě na to rodilého Brazilce Emilsona, který vás skutečně sambu naučí úplně výborně.
1: Takže kdyby tady nás poslouchal teďka nějaký začátečník, který si řekne, jo, já bych do toho šel, tak čím začít? Kam se přihlásit? Jako přímo, jako na který teda ten tanec? Že bude nejjednodušší, dejme tomu. Existuje to?
2: Já myslím, že to bachata, to je jednoduchý.
1: Jo, takový pomalý,
2: no,
1: pomalý,
2: to
1: že?
2: No, pomalější a to figura nejsou moc komplikovaný.
1: Jo, a potom taky salsa, že? Pokud, nebo takhle, já vím, že salsa, když je dobrý tanečník, tak ta

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
4: 18 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Do Prahy dnes ráno dorazil první spoj pětihvězdičkových tajvanských aerolinek Starlux. Praha je vůbec prvním evropským městem, kam tyto aerolinky začaly létat. Let Airbusu A350-900 z tajvanského letiště do našeho hlavního města trval 14 hodin a 11 minut. Linka bude prozatím létat třikrát týdně. Ministerstvo zahraničí by chtělo zmodernizovat Drozd, systém, který monitoruje pobyt Čechů v zahraničí, je podle šéfa rezortu Petra Macinky zastaralý. Jednou z nových funkcí by měla být například zdravotní sekce, která by umožnila propojení Čechů v zahraničí s českými lékaři. Největší francouzský lesní požár od roku 1949 se podařilo dostat pod kontrolu, uvedl to ministr vnitra Laurent Nunez. Plameny se podařilo zvládnout po více než týdnu od chvíle, kdy vypukl požár v borovém lese poblíž města Bordeaux na jihozápadě země. Kvůli živlu se muselo ze svých bydlišť evakuovat na 220 tisíc lidí. A na závěr počasí. Noc bude většinou oblačná až polojasná, na východě čekáme zataženo, místy přehánky a teploty mezi 21 až 16 stupni. Neděle nabídne oblačno až polojasno, ojediněle s přehánkami, teploty se udrží mezi 26 až 31 stupni. Na horách čekáme příjemné hodnoty, nejčastěji okolo 21.
5: Hope jazykový servis a Hope doučuje v Brně. Naučíme vás cizí jazyk a vaše děti připravíme na zkoušky Cermat. Více na jazykovýservis.cz a hopedoučuje.cz.
2: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party. Hit Radio.

0: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
1: Mirář.
0: Rybičky. Hrady.cz. 7. a 8. srpna Hrad ve Veří u Brna.
1: Migové.
0: Harley.
1: Single X.
0: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 7. a 8. srpna na Hradě ve Veří u Brna za podpory Hitrádia City Brno.
2: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
0: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
1: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
3: Radio.

0: Paru, dekorativní kámen Volcano, udělá z našeho obýváku jeden velký luxus.
1: A cihlové Dino zase krásně rozáří kuchyni. Je rozhodnuto, jedeme do Baumaxu. Hned.
0: Zastavte se v Baumaxu. Betonový kámen Volcano a Dino, balení jen za 239 korun. Platí do konce srpna. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Alegria, firma na zážitky, nabízí letní vodní adrenalin.
3: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
4: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
5: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
6: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
5: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
7: firmanazážitky.cz.
8: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: Sharon.
1: Hi, this is Madonna.
2: Právě teď startuje další 60 minut Summer Party. Hit Radio.

pojď zpívat, tančit, na hlas se smát.

0: černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
1: Hitradio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, poklidím byt. Věř, že bez tebe tu burácí klid. Přečet jsem stovky knih, neříkaj proč mi

současné jako mluvící sochy. Monolog kryje jen plno pochyb. Když ty jsi vítr, já jsem skála. A nejsme zvyklí ty spory vzdávat. Občas si řekneme pěkně zlý věci a občas si